víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka.

0: Nevaž se, rozvaž se. Jara teatra, ty rá teatra. Popokate peto. Mrně v Brně, vrní v Trní. Žiho brní Brňavka. Trénuj s námi a mluv plynule. Každý všední den po 13. hodině. Nevaž se, rozvaž se.
1: Na mě nemyslel, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Novinky hit parády.
1: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hit parády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Novinka číslo dvě, Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ižel, Alternate a Emil Angel, Move into the Sun.

0: Přesní novinky z hitparády 107 Frýčka. Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Freeradio a Lukáš Bartl.
2: Freeradio 107 FM.

Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině. Freebox Free Radio.

vedení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Free Radio 100.

0: Melody Mental. 6 hodin 58 minut. Dobré ráno, flíčkaři, flíčkařky, stávanme.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jak jsme se řídili hodinky? 6.58 a k domu 30 vteřin. Teď se podíváme ještě, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Radím ti Fimfárum nabízí divadlo Radost v 18 hodin a drama o mateřské lásce její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Make me or
0: call me. Nová muzika, novinka od Keši, Origami. Rád bude taky Timmy Trumpet a Oaks. A v neposlední řadě to promixujeme se starou dobrou klasikou. Tohle je Royal Gigolos, Tell It To My Heart. Za chvilku gratulačka, koukneme na kalendárko a mrkneme. Dneska je čtvrtek, 4. června. Tady nám někdo otočil kalendář. Čtvrtek 4. Už to vidím. Dalibor. Dalibor dneska slaví. Tak na Dalibory se koukneme, kolik jich najdeme celkem v republice. Už za chviličku. Buďte s námi a mějte krásné pohodové ranko. Free Radio. Free Radio.

0: Tohle byl Marlon Hofštát. Máme 13 minut po 7. A jdeme gratulovat. Spojíme to s kalendářem. Velká gratulace míří teď aktuálně všem Daliborům. 8108 Daliborů v republice, v Brně 460. Pokud nějakého Dalibora znáte, tak jim popřejte, uděláte radost. Pojďme se podívat na kalendárko.
1: Pohled do minulosti. Kalendárium Freeradia.
0: Co zajímavého se událo, a to právě dnes, 4. června. Mrkneme například do roku 1876. To byl zahájen provoz druhé etapy koňské tramvaje v Brně. Roku 1896 Henry Ford dokončil a otestoval svůj první automobil, který se jmenoval Ford Quadricycle. Roku 1999 nástupcem Vladimíra Železného v čele televize Nova byl jmenován jeho bývalý spolupracovník Jan Vávra. No a mrkneme taky do roku 2007, do Prahy přijel na svou druhou návštěvu americký prezident George Bush. A mrkneme i do roku 2008, na Sokolovsku bylo zahájeno napouštění rekultivačního jezera Medard. Pojďme mrknout ještě mezi slavné osobnosti, kdo pak dneska slaví narozeniny. Je to například Veronika Jeníková, herečka, taky Michal Pavlík, bývalý violončelista skupiny Čechomor, anebo americká herečka Angelina Jolie. Gratulujem, Keša před námi, Arman van Helden, bude tu taky Alan Walker a Royal Gigolos.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

Radio. Radio.

0: Gorgolo, Sell It To My Heart, 7.30, čas na zprávy. Pojďme se podívat, co je nového. Přichází Katka.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
7: Jsou tu zprávy, vítejte. Malíře Alfonse Muchu u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Muchův pravnuk Markus Mucha při včerejším křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíc od začátku roku a opět víc než loni. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Izrael a Libanon se ve středu dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizballáh. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu a jeho narušování stability na Blízkém východě. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezony, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojza Hadamčika výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
6: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme omrknout dopravu, jak to vypadá. Přátelé, v Brně, ulice Krejčího, tady stojí na vozovce odstavené osobní auto, dávejte na to pozor. Ještě v Kuřimi v Blanenské ulici došlo tady ke střetu osobního auta a cyklisty. Na místě jsou záchranné složky. Na Brněnsku Ivančice, Mřenkova ulice probíhají tady práce na silnici, komunikace uzavřená až do 30. června, tak na to myslete. No a jdeme se kouknout, jak to vypadá aktuálně v centru Brna. Začínáme pomaličku housnout, aktuálně zaštosováno je na Gajdošce, tady máme kolonu Heršpická, už má zvýšený stupeň provozu. Křižovatka Spoříčí, Zvonařka, Dornych taky postojte nějakou chvíli. Jezděte opatrně. Venku už teda, no když jsem měl do práce, tak bylo trochu mlha, ale už se to protrhává, takže by to mělo být v pohodě. Každopádně lehkou nohu na plynu i na brzdě a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte anebo použijte naši apku.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Se nám začíná pomaličku probouzet sluníčko, teplota pomalu stoupá, venku 14 stupňů, odpolední maxima 24 až 26.

0: James High, Bobby Harvey. Přátelé, pojďme spojit příjemné s užitečným. K tomu vám teď dopomůže jedna skvělá aplikace, u které bych se hrozně rád zastavil, krom té naší, kde s námi můžete komunikovat a můžete psát, vybírat písničky a tak dále. Tak pokud budete se procházet po Brně, tak si zkuste nainstalovat apku, kterou vám za chvilku řeknu, jak se jmenuje. Máte totiž možnost nově bezplatně použít mobilní aplikaci, herní aplikaci, která se jmenuje Lovci soch. Ano, v Brně. Uživatelé se při procházce městem mohou v reálném čase dívat na mapu, na které se jim zobrazí sochy. Kompletní informace o nich ale získáte až po splnění úkolu. Tímto způsobem je takzvaně lovíte. Ano, každý úspěch a každý úspěšný lov přináší hráči informace o soše a body, které ho posouvají v žebříčku. V Brně je více než 500 soch. Prototyp téhleté aplikace vznikl na programátorské soutěži Hackuj Brno 2024, kde získal speciální cenu města Brna. Aplikace funguje na telefonech s Androidem i na iPhonech. Dobrý, ne? Lovci soch. Je zajímavý. Vezmu rodinu sebou do centra na procházku a jedeme jednu sochu po druhé. Sbíráme bodíky, díky tomu se dozvíme spoustu zajímavých informací. Rozhodně, palec nahoru.
1: Free Radio, tvý brněnský rádio.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
4: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
5: Teď už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
4: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
8: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
8: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
8: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
8: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
8: No normálně v Georgii.
9: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
1: Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.

0: DJ Visage, 7 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na čtvrteční ranko odstartujeme ještě pár tipy, kam se dá vyrazit.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás. Just the
0: way you are. A další porce hitu Melky a David Guetta. Rád bude Afrojack a taky

0: 27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
2: Free Radio 107 FM.

0: dáme čítko, co jako na Payback. Máme 8:05, pojďme omrknout, jak to vypadá s dopravou v Brně a okolí.
1: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
0: Vidím tady pár problémů, například na Brněnsku, v Těšanech, tady stojí na vozovce odstavené nákladní auto. Ve Zbíšově, v Masarykově ulici, tady bourala dvě osobní auta. Na D2 na prvním kilometru směrem na Brno. Tady blokuje provoz nehoda nákladního auta s osobákem, tvoří se nám tady kolona. V Brně, Bělohorská, Jerovnická, tady vidím střed osobního auta a cyklisty, na místě záchranáři. No a pozor si dávejte, ještě v Brně ulice Krejčího, tady stojí na vozovce odstavený osobák. V centru Brna už houstneme, a nejenom v centru, všechno už vidím v červených barvách hlavní tahy. Tak se obrňte trpělivostí, nějakou minutku zdržení určitě očekávejte. Šťastnou cestu.
1: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Teplota pomaličku skáče nahoru, aktuálně venku měříme 16 stupňů, odpolední maxima by měly vyšplhat dnes až na 24 nebo 26.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.

Ale Klingan, Somewhere New, máme 18 minutek po 8. Přátelé, já vás hrozně rád pozvu při poslechu našeho vysílání. Můžete u nás i něco vyhrát. Tak, v prvé řadě, s železnou pravidelností. Tady máme každý všední den mezi 10. a 11. tajemný film. Budeme prozrazovat nápovědy, budou celkem 4 a potom někdo z vás ten nejrychlejší nebo ta nejrychlejší na telefonu, v případě, že prozradí správný název tajemného filmu, tak získá konzumaci, voucher na konzumaci v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika, kterou najdete 5x v Brně. Krom toho, velmi dobře poslouchejte, protože kdyby náhodou jedna písnička odehrála a úplně ta stejná začala hrát znovu, tak to je takzvaná situace, tomu se říká u nás double. A tady můžete vyhrát 2 hodiny kulečníku a pizzu k tomu gratis. No a od příštího týdne pro vás chystáme vaši oblíbenou ztracenou bankovku. Budeme soutěžit o 5 000 korun na ruku. Těšte se na to. Teď Tiesto, za chvilu Daya, taky Deep Swing in the Music a budou tu i bleskové zprávy.

0: Deep Swing in the Music na Free Radio 8.30. Dobré ranko, pojďme na zprávy, mrknem, co je nového, přichází opět Katka.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Přeji pěkné ráno. Brničtí kriminalisté téměř rok pátrají po totožnosti muže nalezeného v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let. Znovu se proto obrací na veřejnost se žádostí o pomoc. Prezident Petr Pavel dnes přijme Miroslava Hlaváče, který se s největší pravděpodobností stane novým náčelníkem generálního štábu. V úterý při návštěvě Zlínského kraje Pavel řekl, že od Hlaváče bude chtít slyšet jeho priority. Očekává zároveň kontinuitu v tom, co dělá. Dosud. Na Krétu včera připlulo na 200 migrantů z Afriky, stejný počet jich dorazil na tento řecký ostrov také v pondělí, zatímco v úterý pobřežní stráž u břehu Kréty nalodila přes 80 běženců. Řecká vláda je přílivem migrantů na Krétu vážně znepokojena a chystá zatím neupřesněná přísná opatření. Tvrdí totiž, že většinou jde o ekonomické migranty. Obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v zámoří hrát znovu hokejovou extraligu za Kometu Brno. 23letý hráč ve dvou zápasech nahlédl do NHL. Podmínky spolupráce v Kometě klub nezveřejnil.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Jdeme vyrazit na silnici, omrknout, jak vypadá aktuálně doprava v Brně a okolí. Kdyby cokoliv od vás, tak nás neváhejte kontaktovat. Brně, vjezd do Slavova, ulice u Krohového objezdu, stojí na vozovce porouchaný autobus. Opatrně. Ještě koukneme na Brně v Těšanech, tady je na vozovce odstavný nákladák, no a ve Zbíšově Masarykova ulice, tady bourala dvě osobní auta. Na dálnici D2 na prvním kilometru směrem na Brno blokuje provoz nehoda nákladáku s osobákem. A ještě koukám, Bělohorská Jedovnická, došlo tady ke střetu osobního auta a cyklisty. Na Brněnsku Ivančice, tady víme, že Mřenkova ulice, probíhají tady práce, je to tam do 30. června uzavřené a centrum města Brna aktuálně i hlavní tahy. Teď aktuálně průjezdné se zdržením Gajdoška, vidím tady taky Jedovnická, Žaročická, je tady nahlášena celku dlouhá kolona Kněnická, kdo jede od Bástru, a mrkneme ještě na Svitavy. Kdo jede od Svitav na Brno mezi Lažany a Lipůvkou, vás čeká kolona, a na půli cesty mezi Čebínem a Kuřimí taky vás zastaví kolona. Tak šťastnou cestu, ať pořádku dojedete. Kdyby cokoliv, neváhejte se ozvat.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: 17 stupňů venku, odpoledne 24 až 26 a k tomu sluníčko během dopoledne. Odpoledne se má zatáhnout. Zítra opět srážky. Přijdou dešťové přehánky. Denní maxima 18 až 20 stupňů.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Na Facebooku se objevila anketa, která vejce vám více chutnají, ta kupovaná nebo ta od babičky z vesnice. Barbie 36. Fuj! Vesnický vajíčka vypadávají slepicím ze zadku. Já jim zásadně jenom kupovaný v marketu.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Joj, a je to hora. Na Free Radio 8 hodin 42 minut. Aktuální kino novinky jsou připravený. Pojďme se podívat za Jančou Houbovou. Free Radio,
1: novinky v kinech. A kdybyste chtěli oslavit Den dětí třeba kinem, tak můžete vyrazit na nový animák Pan Rybka. Hlavní postava žije na schátralém vraku lodi. Jednoho dne objeví hyperaktivního mladého mořského draka Pipa, jenž si jeho domov spletl se smetištěm a krade mu věci. Následná hádka zanechá oba jejich domovy v troskách. Je tu však naděje, vydávají se na zdánlivě nemožnou výpravu za mýtickým šimerem, který jim splní přání, ale je tu jeden problém. Někdo jiný je také na lovu. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na novém rodinném animáku Pan Rybka.
2: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
6: Za 100 páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
7: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdaliště.
6: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
7: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
6: Koupaliště Slavkov.cz.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
9: A proč ještě nejezdíš elektricky?
11: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
13: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Free Radio 107 FM, první v Brně s nejnovějšími hity.
1: Only you can hear me, summoner. What masterpiece shall we play today?

Dele, Alok, Felixen a Womps tady u nás na Free Radio. 8 hodin 54 minut do 9. Bývá pár minutek po 9. hodině krimi zprávy. Těšte se, už máme pro vás čerstvé informace od strážníků a prozradíme vám je za chviličku. Teď ale jedno speciální přání musíme pozdravit Kačenku. Kačka studená. Dneska slaví narozeniny. Tak přejeme všechno nejlepší. Hodně zdraví, štěstí a lásky. No a samozřejmě od Franty. Tady jedna speciální písnička pro Kačenku. Dáme si Headway What Is Love, to je jedna z největších hitovek všech tanečních parketů. Headway pro Kačenku. What is love?

0: kilogram.
1: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: A v rychlosti ještě mrkneme, kam se dá vyrazit.
3: Free Radio, kam vyrazit?
4: Pohodový čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Představení Radím ti Fimfárum nabízí divadlo Radost v 18 hodin a drama o mateřské lásce její pastorkyně uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin.
2: Omrkneme taky další porce hitů, co nás čeká mezi 9:30. Tohle je Becky Hill. Novinka Katy Perry, Woman's World, no a bude tu i Ozone, další diskotékovka. Tohle je rok 2004, když ale ta pecka plnila všechny taneční parkety. S vámi Roman Koloděj, dneska až do 12. do pravého poledne a před námi hodinka krimi zpráv.
5: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Ale Farben na Free Radio, pojďme mrknout, jak to vypadá s dopravou. Máme pro vás čerstvé informace.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radio.
0: Dopravu mimo jiné děláte i vy, a to buď přes telefon, a nebo přes naši novou aplikaci, tak si ji stáhněte do vašeho mobilního telefonu. Na Brněnsku v Rosicích, Brněnská ulice, došlo tady ke střetu osobního auta a motorky. Na místě jsou záchranáři, dávejte na to pozor. Na dálnici D1, 212. kilometr, je to směrem na Brno, stojí na vozovce porouchané osobní vozidlo a blokuje levý jízdní pruh. Kolona má už asi 4 kilometry. Další komplikace v Brně. Hvězdoslavova ulice na Kruháči. Tady vidím, že je porouchaný autobus. No a pozor si dávejte ještě v Masarykově ulici ve Zbíšově. Tady bourala dvě osobní auta na místě policisté. D2 na prvním kilometru směrem na Brno. Tady je blokován provoz nehodou nákladního auta s osobákem. A ještě vidím Bělohorská ulice. Došlo tady ke střetu osobního auta a cyklisty. Tak jezděte opatrně. Kde by cokoliv, volejte.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Teplota stoupá nahoru, sluníčko svítí. No, paráda. Co bychom si víc přáli. Aktuálně v centru Brna měříme 18 stupňů. Odpolední maxima podle meteorologů by měly vyšplhat na 24 až 26 stupňů Celsia. Dnešní den si v rámci toho krásného sluníčkového počasí užívejme, protože zítra se opět zatáhne, poklesnou teploty denní maxima mezi 18 až 20 a bude pršet.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
1: Jenom na Free Radio.
3: Kygo a Dante.

0: Moments World, Katy Perry na Free Radio. 14,5 minuty po deváté jdeme na čerstvé krimi zprávy. Pojďme navštívit Jakuba Ghanema, který je na telefonu a prozradí nám čerstvé informace od strážníků městské policie Brno.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka.
2: Dobré dopoledne posluchačům do studia Free Radio. Dobré sousedské vztahy přispěly včera večer k záchraně 64-leté ženy v nouzi. Její kamarádka ze stejného bytového domu ji šla navštívit, ale do bytu vejít nemohla. Přítelkyně totiž seděla přímo za dveřmi a z interiéru doléhalo naříkání. Uvězněná žena si stěžovala na prudké bolesti zad a dodala, že oba zámky jsou zamčené a klíčky má zasunuté z jejich vnitřní strany. Sousedka však bydlí hned o patro výš a taky strážníci požádali o zpřístupnění balkónu. Odtud se k ženě v nesnázích spustili po lanech. Balkonové dveře u zachraňované šedesátnice dokázala hlídka městské policie otevřít bez poškození a ještě předtím musela rozříznout síť proti holubům. Strážníci došli do předsíně, kde majitelku bytu našli. Řekla jim, že kvůli bolesti zad i zbytku těla se prakticky nemůže pohnout. Toho dne totiž doma upadla. Strážníci tedy do Židenic přivolali zdravotníky a ženu jim předali do péče. Po důkladném ošetření odvezli na internu do nemocnice. Přeji pěkný den a příjemný poslech.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.
3: Nastraž uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Calvin Harris s Rihannou, na chvilku Armin van Buuren a budete u slibovaný Ozone. 9 hodin 21 minut aktuálně. Pojďme se podívat na další případy jihomoravských kriminalistů. Tentokrát vyrazíme do Znojma, přátelé. Je tu Horká linka.
1: Krimi zprávy Free Radio. Horká linka. Horká linka.
2: Jihomoravští policisté od úterního večera pátrají po odsouzeném Eriku Šabatovi, který po 21. hodině odešel z nestřeženého pracoviště ve Znojmě, kde vykonával pracovní činnost mimo areál věznice a doposud se nevrátil. Muž si ve znojemské věznici odpikával 10letý trest odnětí svobody, především za majetkovou trestnou činnost. Svým jednáním je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Do pátrání se okamžitě zapojili policisté, kteří například prověřují možné kontakty, místa, kde by se mohl zdržovat i další okolnosti, jenž by mohly vést k jeho dopadení. Podle dosud zjištěných informací by se hledaný muž neměl chovat násilně. Přesto žádáme veřejnost o obezřetnost a spolupráci. Jakékoliv informace o jeho současném pobytu nebo pohybu mohou občané oznámit na tísňové lince 158 nebo na kterékoliv policejní služebně. Děkujeme veřejnosti za spolupráci.

0: Rolling Zone, Dragostarin Tay, ale další milénium věc v roku 2004. 9 hodin 29 minut, aktuální čas a taky nejvyšší čas mrknout se na zprávy, dopravu a počasí.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
7: Jsou tu zprávy, vítejte. Malíře Alfonse Muchu u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Muchův pravnuk Markus Mucha při včerejším křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíc od začátku roku a opět víc než loni. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Izrael a Libanon se ve středu dohodli na prodloužení křehkého příměří a zřízení několika bezpečnostních zón na libanonském území, kam by nesměli vstoupit příslušníci militantního hnutí Hizbalah. Podmínkou příměří je úplné zastavení palby ze strany hnutí a vyhoštění všech jeho členů z oblasti jižně od řeky Litání. Obě země také odsoudily útoky Íránu na země v regionu a jeho narušování stability na Blízkém východě. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezony, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš. Jejich jmenování schválil na návrh prezidenta českého hokeje Alojza Hadamčeka výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje.
6: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: Vyrážíme na silnice omrknout opět aktuální stav dopravy. Pojďme se podívat do Brna. Vidím tady. Na dálnici D1 216, to je směrem na Brno. Pozor, došlo tady k dopravní nehodě dvou osobáků. Blokován je levý jízdní pruh. Na Brněnsku v Rosicích, Brněnská ulice, tady došlo ke střetu osobáku a motorky. Na místě jsou záchranáři ještě stále, dávejte na to pozor. Koukneme ještě na D1 212 km směrem na Brno. Tady na vozovce porouchaný osobák blokuje levý jízdní pruh. Kolona má asi 4 km. Hvězdoslavova ulice na Kruháči, tady vidím porouchaný autobus, no a ještě si dávejte pozor, taky na D2 na prvním kilometru směrem na Brno blokuje provoz nehoda nákladního a osobního vozidla. Buďte opatrní na cestách, kdyby něco volejte, nebo vemte do ruky telefon, doufám, že máte naši apku a tam na dva kliky můžete namluvit hlasovku.
6: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota aktuálně v centru ukazuje 18 stupňů, odpoledne 24 až 26 stupňů Celsia. Zítra zataženo dešťové přehánky a denní maxima 18 až 20.

0: Ego, Eva Max, Whatever. Pojďme, přátelé, mrknout, co nás čeká. Za chvilku tajemný film, už ho jdu pomaličku vybírat, no a vy si vyberte své favority z novinek Hitparády, protože před námi jsou právě novinky, které jsme vám zařadili do aktuálního kola Hitparády 107 Frýčka. Kompletní kolo najdete na webu freeradio.cz/top107, včetně ukázek, tak se tam mrkněte a do zítřejší 15. hodiny odpolední můžete hlasovat. V 16 hodin startuje nová hitparáda s Lukášem Bartlem.
1: Hezký den a příjemný poslech přeje Free Radio 107 FM. Hlásí se Lukin a přináším novinky z hitparády. První novinka, Robin Schulz a Barbs, Better Times. Novinka číslo dvě, Heaven on Your Mind, Kygo a Dan Timinsky. On your mind. Třetí novinka hitparády, Ižel, Ultranate a Emil Angel, Move into

0: Hlasovat můžete non-stop na známé adrese freeradio.cz/top107.
1: Hitparáda Free Radio a Lukáš Bartl.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
0: Tabary!

0: jestli jsi u toho byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
3: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
4: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
5: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
6: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
7: Žádný pozlátko, prostě gym.
0: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23, u Řečkovického mostu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Free Radio 107

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Tajemný film. Už za chvíli.

0: Korona, Rhythm of the Night, to je ta příjemná korona. 9 hodin 56 a půl minuty, přesný čas, za chvilku jdeme na tajemný film.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ale je Sigma, Professor Green. Výborná novinka, Need You Now. Tady je taky Offenbach, další žavá novinka, bude tu DJ Sash, Color the World. Za 3 minutky přesně 10, za chvilku první nápověda. Dneska budeme hledat pohádku, tak se na to připravte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.
6: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find. We've been trying to fly.

0: film. Tajemný film. Na Fíradu.
1: Jdeme na to, startujeme, krásně nám to vyšlo, máme 5 minutek po desáté a my jdeme na první nápovědu z tajemného filmu. Už jsem zmiňoval, že budeme dnes hledat krásnou pohádku, je to tak? Mám tady pro vás dnes připravenou československou pohádku, která byla natočena v roce 1978. Dneska nemusíte hledat mezi slavnými osobnostmi. Největší osobností, která dneska slaví narozeniny, je Angelina Jolie, ale ta asi v této československé pohádce nehrála. Takže dneska jsem se nenechal při výběru tajemného filmu inspirovat nikým. Jenom tak mě to prostě napadlo. Tak jo, první nápověda za námi, za chvilku dáme další.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: film. Tajemný film. Na Fírádiu.
1: Jdeme na druhou nápovědu z tajemného filmu. Přátelé, tento film, chcete-li tuto pohádku, poprvé promítali v kinech 1. října roku 1979. Tohle je nápověda druhá, ještě vám přidám něco. Jeden z herců, který tady hrál, byl předabován. Mám takový pocit, že dokonce i hlavní herecké obsazení bylo předabováno. A Oldřich Táborský byl nadabován baletním kolegou Vlastimírem Hrapesem. A ještě tady proběhl úprava hlasu, taky zde můžeme slyšet, pozor, Miroslava Moravce. Hlas, úžasný hlas Miroslava Moravce. Tak, tohle stačí. Změny hlasu, které jsou tady výrazné v téhleté pohádce. Dvě nápovědy zatím bohatě stačí, třetí dáme za chviličku, tam se dozvíme i kde se například ta pohádka natáčela. Tak buďte s námi.
0: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Za námi Love My Life, Robbie Williams, 10.20. Krásně nám to vyšlo, časově jdeme na třetí nápovědu v pořadí. Tajemný film. Tajemný film. Na Free Radio. Tak, jednou z důležitých věcí, kterou vám musím prozradit, je to, že hledáme pohádku, která je natočená, scénář je napsaný na motivy pohádky od Boženy Němcové. Jedné pohádky. Natáčení probíhalo na zámku Ploskovice, na zámku Hrádek u Nechanic a na hradě Krakovec. Taky se některé scény točily v Adršpašských skalách. Tohle by mohlo stačit. Tři nápovědy jsem prozradil, tu čtvrtou, poslední, tak na tu si počkáme chviličku.

0: za námi DJ Sach, Color of the World, 10 hodin a 30 minut přesně. Právě teď čas na zprávy. Jdem se podívat, co nového. Přichází Petra, prozradí nám aktuální bleskovky. Společně se vydáme na silnice, mrkneme i na počasí a poté už konečně i ta poslední čtvrtá nápověda z tajemného filmu.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
5: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
6: Pěkné dopoledne. Malíře Alfonze Muchu od včerejška u katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Do 30. června připomíná Muchu také panelová výstava na Moravském náměstí, která je rovněž součástí Muchovy stezky. V květnu zemřelo na české železnici 18 lidí, což bylo nejvíce od začátku roku a opět více než v loňském květnu. Při srážce vlaku s člověkem zemřelo 15 lidí, loni 11. Například na Hodonínsku na přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi zemřel cyklista, který nerespektoval značení ani houkání vlaku. Severokorejský vůdce Kim Jong-un navštívil nový závod na výrobu paliva pro jaderné bomby a oznámil plány na několikanásobné posílení jaderných sil země. Odhalení továrny souvisí s Kimovými opakovanými sliby rozšířit jaderný zbrojní program, aby se KLDR mohla vypořádat s tím, co označil jako eskalující vojenské hrozby ze strany Spojených států. Záložník Tomáš Souček zatím neřeší svou další budoucnost ve West Hamu po nedávném sestupu z anglické ligy a soustředí se výhradně na fotbalovou reprezentaci, se kterou ho čeká mistrovství světa. Spekulace o možném návratu do pražské Slávie označil za drby.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Jak to vypadá s dopravou, omrkneme, budeme informovat vás, pokud byste jeli nějakou trasu, kde jsou kolony, ale vidím, že kolony nejsou, tak to vypadá moc dobře. Provoz se nám uklidnil v Brně, ano, gajdoška, drobné zdržení a taky jsem tam kolony na ulici Táborská. Zvonařka tady vidím směrem na Hladíkovu, malinkou kolonu, ale to je tak na 5 minutek maximálně. Jinak aktuálně vidím, že v Brně jezdíme v celku bez problému, pojďme se podívat společně ale na bouračky. Na dálnici D1 216 km, je to směrem na Brno, došlo tady k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Pozor, kolona se netvoří. Na Brněnsku v Rosicích Brněnská ulice došlo tady ke střetu osobáku a motorky. Na místě jsou záchranáři, no a další problémy nejsou. Šťastnou cestu, jezděte opatrně a kdyby cokoliv, volejte.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Teplota stoupá nahoru, venku měříme krásných 20 stupňů, svítí nám tam sluníčko, odpoledne 24 až 26 stupňů, zítra do 20 a dešťové přehánky.

Gabry Ponte. Maurizio Bucalo, komu si gíra, komu si balla. 10 hodin 39 minut. Tajemný film. Tajemný film. Na Fíradiu. Jdeme na tajemný film, jdeme na poslední nápovědu. Přátelé, já vám pustím písničku. Tou písničkou ta pohádka začíná, jo, pozor. Tak pozor. K té písni vám můžu říct, že úvodní píseň s textem Pavla Kopty a hudbou Svatopluka Havelky, jak naspíval syn Svatopluka Havelky, Ondřej Havelka. Tohle, jakmile se rozjede a bude se zpívat, tak je hlas Ondřeje Havelky. Už poznáváte?

0: stačí.
1: Tak, to už musí stačit, to už zná každej. Tuhle tu pohádku. Proč jsem mi vybral tuhle tu pohádku? No, oni ji zrovna dávají v televizi, mám takovej pocit. Já jsem říkal, bude to vtipný, jo. Zrovna v době, kdy jsme odstartovali tajemný film, taky začali dávat dneska. Tak, tohle byla poslední nápověda, žádná další jiná už nebude a teď zkuste svoje štěstí. Tajemný film. Aktuálně jsem odblokoval telefonní linku. Kdo se ozve jako první na 790-107-107 a prozradí správný název té dnešní pohádky, tak vyhrává. Mám tady pro vás poukázku v hodnotě 300 korun, konzumaci parádní na Pizza Bombastika. Pětkrát v Brně. Tak, kdo pak je tam? Dobrý den.
2: Ahoj, tady Lenka.
1: Lenka, Leni, pojď nám to prozradit, co jsme dohledali za pohádku.
2: Tak já myslím, že vím Prince a Večernice.
1: Prince a Večernice, no jasně. Co jinýho by to taky bylo. Tak, Leni, moc gratuluju, poukázka. Pizza Bombastika, pětkrát v Brně. Já doufám, že si pochutnáš. Co děláš aktuálně právě teď? V práci nebo doma?
2: Jsem v práci, ano, v práci.
1: Do kolika to máš dneska?
2: Do tří, takže na pohodu.
1: To máme stejně. Tak ať to utíká, hele, měj se krásně, nepokládej telefon, prosím.
2: Jasný, ahoj.
1: Ahoj. Přátelé, Prince a Večernice, to byl dnešní tajemný film.

0: Freebox Free Rádia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
2: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
3: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Denzel, You Spin Me Round, 10.57, za chvilku 11. startují celebritky.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A co třeba dneska ještě někam vyrazit? Pojďme, máme pro vás pár zajímavých tipů.
2: Free Radio, kam vyrazit?
3: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás!
0: A další taneční pecky před námi Fly Project Mandala. Rád bude Tiesto a Gabry Ponte. A nebo DJ Bobo Lavizol Round Celebrity Show už za chviličku.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Kilian Gate Camp po roce opět v Jedovnicích 9. až 11. července Camp Olšovec. Zahrají Alkehol, 13. století, Komunál, Doga, Zakázaný ovoce, Morčata na útěku, Smola a hrušky a Krejson. Lístky na kiliangang.cz.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

Katy Perry, Firework na Free Radio. Za kým půjdeme v rámci celebrity show? Tenista Jakubenčík válí v Paříži. Mrkneme za ním, kdo ho samozřejmě přijel podpořit. Asi už tušíte, mrkneme na jeho krásnou přítelkyni. No a chystáme taky malou návštěvu u Dary Rollins. Šokuje. Po létě sekne s kariérou. Co je na tom pravdy? Prozradíme za chviličku. Free Radio.

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Kygo a Dante.

0: na Free Radio.
1: Tak celebrity dnes, Peťo, ale ještě s mojí maličkostí. Roman s vámi do pravého poledne. Přátelé, první celebritou, kterou navštívíme, je Jakub Menšík. Ten zažívá skvělé týdny své raketově rostoucí kariéry. Na Roland Garros se českému tenistovi daří a vedle výkonu na kurtu taky poutá pozornost i to, kdo ho během turnaje v hledišti podporuje. V Paříži totiž nechybí ani jeho půvabná argentinská přítelkyně Josefina Catino. Po jednom zápase zamířil talentovaný tenista do zákulisí, kde se ho od jeho milované dočkal se krásného přivítání. Dvojice se dlouho objímala, no a samozřejmě to neuniklo novinářům a všichni krásní fotky umístují teďka na veškerý komunikační portály a sociální sítě. Ovšem, důležitý je, aby zůstal ve formě. A tomu přejeme my, protože se mu velmi daří. Jakub Menšík, 20-letý tenista na Roland Garros, pálí jednu raketu za druhou. No a doufám, že se mu bude dařit i dál. Tak zdravíme Jakuba Menšíka, za chvilku jsme se mrkneme společně za Darou Rollins. Je tady takový popisek, po létě sekne s kariérou. O čem to je, to vám řeknu. Uvedeme si to na správnou míru. Free Radio.

Zpátečka Fajnrádia. Zpátečka Fajnrádia.

0: Love is all around. Tohle je DJ Bobo, 11.30, pojďme na zprávy, koukneme, co je nového. Přichází Petra.
1: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
2: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
1: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
2: Prostě koupaliště slavkov.cz.
1: Koupaliště slavkov.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Bodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland. Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Radia.
3: Pěkné dopoledne. Vedení Brna chce odstranit železniční vlečku na brněnské výstaviště. Kromě samotného areálu zmizí koleje také z ulice Křížkovského. Dohromady jde o přibližně 1,2 kilometru kolejí. V ulici Poříčí je zlikvidovali už loni kvůli stavbě protipovodňových opatření. Zřejmě naposledy vlečku využili vlaky v červnu 2022. Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o chybě při výrobě důležitého léku, který je určený pacientům s Crohnovou chorobou. Jeho distributor se proto rozhodl stáhnout z prodeje jednu šarži. Jde o lék Imuldoza balení 130 mg. Šarže je G25-00672 a datum použitelnosti do konce ledna 2027. V Polsku se zřítil malý vrtulník, jeho pilot nepřežil. Pátrání po něm začalo už v noci po ztrátě spojení, když zmizel z radarů. Vrak a tělo se poté podařilo najít v Beskydech na jihu Polska. Příčiny nehody zůstávají nejasné. Čeští fotbalisté si ve Spojených státech přípravu na nadcházející mistrovství světa zpestřili návštěvou utkání baseballové ligy mezi New York Yankees a Clevelandem. Reprezentanti si zápas velmi užili, i když domácí celek, kterému fandili, prohrál 4-9. Na realizační tým už lístky nezbyly.
2: Víme, kde to houstne. Doprava Free Radia.
0: A jdeme omrknout aktuální dopravní servis, jak to vypadá v Brnisku. Provoz plynulý, dokonce i gajdoška už je průjezdná bez komplikací. Trochu hustší provoz očekávám a vidím právě teď na ulici Nádražní, Husová, na Pekandě máme drobnou kolonu, taky kolem Moravského náměstí, Veveří a Milady Horákové. Jak to vypadá s bouračkami? Tady nic nemáme nahlášené, vidím akorát na D2 na 8 kilometru směrem na Brno, Ukranice, porouchaný auto, šťastnou cestu.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 21 ukazuje teploměr v centru Brna. Odpolední maxima dnes by měly ukázat příjemných 24 až 26 stupňů Celsia. Jak to vypadá s oblačností? Ještě to omrkneme přes tady jednu aplikaci, kterou tady mám, mrkneme na oblačnost. Zatím nic se nežene, ale odpoledne by se mělo zatáhnout. Zatím to ale nevypadá, vypadá to, že sluníčko by mohlo být. Zítra žádný sluníčko. Dneska si to vychutnejte a užijte, protože zítra denní maxima 18 až 20 stupňů Celsia a k tomu deštěvé přehánky.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Babička sedí takhle u televize, kouká v klidu a najednou křičí: Ježiš, mankote, pojďte se podívat, jak ti šmoulové vyrostly. Vnouček jde okolo, babi v klidu, to je avatar.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: Celebrity Show. Celebrity Show na Free Radio.
1: Celebrity, pojďme za Darou Rollins. Jen co odehraje všechny své letní koncerty, plánuje se Dara Rollins zcela stáhnout z očí veřejnosti. Ano, po více než 4 dekádách na hudební scéně totiž nutně potřebuje pauzu. A sama to přiznala, jak sama říká, přiznám se, že od září mám naplánovaný rok volna. Prozradila zpěvačka, která zavítala do pořadu Dámský klub na jedné televizi. Jen co se odehraje veškerá naplánovaná letní vystoupení, nikdo už ji na pódiu nedostane. Sama říká, chci si odpočinout, dát si od všeho pauzu. A Pavlíky dokonce poprosil, aby už pohli se svým domečkem, který staví, tak aby si to vzala do vlastních rukou, což je velký příjemný pocit pro samotnou Daru Rollins. Chce budovat vztah a budovat hnízdečko lásky, na co se moc těší. Tak jo. Neříká, že by se nechtěla vrátit, to ne, ale uvidíme, přátelé, jak si na ten rok toho volníčka zvykne. Jestli po tom roce se jí vůbec bude ještě chtít koncertovat. Ale třeba jo. Tak jo, hele. Příjemný odpočinek. Zdravíme Daru. Rozhodně s kariérou úplně nekončí, ale bude si dávat větší pauzu, delší pauzu. Alessandra před námi, za chvilku taky Calvin Harris a DJ Lasa.
2: Buď s námi ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic.
5: Ta

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
2: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Free Radio 107.

0: rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Free Radio.

0: Od brzkého rána, od 7, popravdě, a to nikdo neví, čekám na tento poslední vstup.
1: Fakt? Mm-hmm. Jsi unavený.
0: Ne. Já jsem dneska jel ráno do práce.
1: Ano.
0: A mně se motá jazyk.
1: Ty potřeš jazykolam.
0: Mm-hmm. Nepotřebuji jazykolam, ale opravdu jsem se těšil, až dneska bude padla.
1: Ano.
0: Protože ráno jsem vstal a zjistil jsem, že jsem mě vytvořil jakýsi aftík.
1: Ne.
0: Ale počkej, na špičce jazyku z levé strany. A aha, je to strašně nepříjemný přimluvení. A musím se tady fakt jako brutálně od rána snažit, abych artikuloval a to a teď už se na to můžu vybodnout.
1: No jasně.
0: Už se fakt těším na odpočinek.
1: Tíša, já za hodinu vždycky říkám, že si rozvážeme jazyčisko, budeme pěkně artikulovat, zasoustředíme se.
0: To je pravda. Možná by mě, myslíš, že by mě zmizel ten aft, kdybych, to asi ne, že?
1: V případě ne, asi ne, ale mohlo by ti to pomoci třeba s tou artikulací, že bys to zapomněla.
0: Tak mě tam hodně nějaký jednoduchý.
1: Ježíš, jednoduchý, co jsme teďka měli? Já teď sně zaskočím. Chill, něco jednoduchýho. Já teďka si nemůžu rychle vzpomenout, co jsme tam měli. Včera jsme měli letadlo se vznese ze sesečené trávy.
0: To je jednoduchý, ne? Letadlo se vznese ze sesečené.
1: Tam je sesečené právě, že to je
0: sesečené, aha.
1: Tak to máš jako, jsi v medlánkách, že jo, máš letadlo.
0: No.
1: A teďka, a nebo tam je nevznese se, to je tam je to schválně nějak, jako, aby to bylo tvrdý, jako už aby to bylo horší, že jo. Letadlo nevznese se ze sesečené trávy.
0: A tak to nedám, to ne. To zkoušet nebudu, to zkoušet s tím.
1: To jsem ti dala zrovna nějaký těžký, no.
0: Je pravda.
1: Tak pojď drbu vrbu, to je klasika.
0: Drbu vrbu, to jde.
1: A to se soustředíš na to, a ne na ten výkon, a ne na jazyčisko. Takže
0: Ale už se
1: jo,
0: těším.
1: Je to tam pořád.
0: Je to tam.
1: Přátelé,
0: Tíťa bude opět do 17 hodin dneska.
1: Ano.
0: A nezazněl double. To je taková nápověda pro vás, že byste v brzkých minutách ho třeba eventuálně mohli očekávat. Tak doporučuji velmi dobře poslouchat. Bakermat, Renny a I Love Life. Výborná novinka. Rád bude Lady Gaga, budem trochu čarovat a brakarabra. A tohle je vyloženě letní pecka. Art of Whitefire.
1: Dobrý to je, dobrý.
0: Předávám slovo, předávám mikrofon, mixák, všechno tady předávám
1: Kýti. A víš co, na ten jazyk by mohl pomoct takzvaný herbadent. Znáš to?
0: Herba? Dent?
1: Herbadent, to je taková jakoby, taková vodička, bylinková, pálivá, ono se to na to dá, že ono se to zatáhne a vylečí.
0: A co třeba meruňka dent?
1: Meruňka?
0: Meruňka dent. Hele, taková domácí meruňka vypálená.
1: Já si myslím, že cokoliv, co ti to tam trošku vydezinfikuje, tak bude dobrý.
0: Kdybych si ten jazyk namočil do té meruňečky trošku a pak ji samozřejmě aplikoval celou, tak...
1: Já ti úplně vidím, jak položíš jazyček a jak pejsek to budeš chlemtat.
0: Přátelé, mějte se nádherně, zítra se budu těšit s, doufám, už opraveným jazyčiskem.
1: No, něco tam musíš aplikovat, je to jasný.
0: 11:59 a 40 vteřin k tomu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co

0: puppy, meet me in Europa.
1: Po 12. hodině s vámi už Kristýna Kolibová, tak jestli něco zobete, dobrou chuť, pokud teprve vybíráte meníčko nebo kuchtíte, ať se vám to zadaří, ať vyberete to, co vám dneska bude chutnat. No a zůstaneme v Brně a podíváme se společně na zajímavosti, které se týkají nové lavičky, která vznikla vedle naší katedrály svatého Petra a Pavla. A je speciální tahle lavička, patří nějaké významné osobnosti a taky odtam půjde taková speciální stezka. Tak za chvilku si k tomu řekneme víc. K tomu si dáme novinku Feels Right, bude tady Abracadabra od Lady Gaga nebo Parov Stellar a Aaron Chupa. Tak ať vám tahle muzika a dobrý obídek chutná.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

Plánem se společně podívat na novou lavičku v Brně a tahle lavička není jen tak ledajaká, není jenom k sezení, ale je i rozhodně zábavná. U brněnské katedrály svatého Petra a Pavla přibyla lavička věnovaná Alfonzi Muchovi. Je první zastávkou na nové Muchově stezce, která je doprovázená audioprůvodcem. Ten představuje místa spojená s životem a tvorbou slavného malíře v Brně. Autorem téhle lavičky je Vladimír Schmidt, za instalací stojí spolek Brněnsko. Město Brno za ní zaplatilo 125 000 korun. Takže tahle lavička, kterou teda najdete u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla, a lavička, která je i zároveň začátkem téhle stezky, symbolickým výchozím bodem a audio procházkou v centru města Brna, která nabídne tematické výstavy a různé kulturní aktivity. Takže Muchova lavička, u ní QR kód, kde se napojíte právě na audio procházku městem. Já si myslím, že to zní naprosto báječně. Určitě vyrazte, přátelé, další Muchova lavička by měla být taky na Moravském náměstí, takže ať už vyrazíte právě k brněnské katedrále anebo na Moravák, tak tahle speciální lavička vás provede Brnem a ještě prozradí zajímavosti právě o životě Alfonze Muchy.

0: Earth, Wind and Fire. Tahle klasika September 99, tedy září roku 1999, kdy tahle hitovka vznikla. Co to pro vás máme dál? Přesně o půl jedné připravená Shakira. Přidáme Party People. A Gary Chaos vystřídá i zpátečka. Silver z roku 2001, Turn the Tide. 12 hodin 30 minut, jsou tu čerstvé zprávy od Peti.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Přeji hezký čtvrtek. Brněnské teplárny začnou v pondělí s výměnou parovodů za horkovody v ulici Benešově u hlavního nádraží. Od trolejbusového trojúhelníku až k ulici Divadelní se jízdní pruh ve směru na Malinovského náměstí uzavře pro auta. Tramvaje tudy projedou. Parkoviště zůstanou v provozu. Mladiství nebo dokonce děti se podle policie stále častěji dopouštějí brutálních přepadení. V České Lípě zadrželi mladíka, který pěstmi útočil na dvě ženy, aby jim ukradl kabelku. Podobný případ se stal i v Jihlavě. Vláda připravuje zákon, který by měl snížit hranici trestní odpovědnosti, a to na 13 let. Americký prezident Donald Trump přirovnal arénu pro zápasy smíšených bojových umění, jejíž výstavba začala na jižním trávníku Bílého domu, k Eiffelově věži. Konstrukce by tam podle něj mohla zůstat i trvale po soutěži v MMA Ultimate Fighting Championship. Ta se u prezidentského sídla uskuteční 14. června na národní svátek Den vlajky a v den Trumpových 80. narozenin. Nově sestavený realizační tým hokejové reprezentace v čele se Zdeňkem Motákem, který převezme národní mužstvo od nové sezóny, rozšíří v roli asistenta trenéra Richard Král. Generálním manažerem po Jiřím Šlégrovi bude Patrik Eliáš.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Brnem se zatím projíždí plynule, počítejte s komplikacemi jenom na dálnici D1, ať už jedete od Vyškova na Brno dál na Prahu, taky v opačném směru, tak nějak křížení u 196. tam to končí, tam už se to rozjíždí většinou v obou směrech, ale počítejte s 10-minutovými zdrženími zhruba od 195. po 196. a v opačném od 201. po 196. Na D2 se taky tvoří kolona a zdržení zhruba kolem 5 minut, a to od 3. kilometru. Co se týče dalších komplikací, tak už i vysvětlení, proč to tak vázne. Dálnice D1 směrem z Brna na Vyškov, 193. tady totiž bourala dvě osobní auta, je tam omezení v provozu, a ve směru na Prahu stojí u Krajnice ještě odstavená dodávka na 194. a pultem. Tak s tímhle počítejte. A ještě na D2 8. kilometr ve směru na Brno, tady stojí u Krajnice porouchaná auta. Takže tady je i možná vysvětlení toho, proč je to tak pomalý kolem Brna, ať už ve směru do Prahy, tak ve směru do Brna. Tak počítejte s tím, kdybyste měli cokoliv dalšího, přihoďte, díky.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
0: Dneska bude hezky a teplo. Co se týče teplot, tak teď se drží kolem 24 stupňů, ale hravě si myslím, že se dostaneme k té letní 25, s tím, že zatím je polojasná obloha směrem k odpoledni a večeru se bude spíš zatahovat. Zítra by mělo být dopoledne zataženo i s přeháníkami. Deštníky budou potřeba zhruba nějak kolem 8. až 12. hodiny. Teploty se udrží zítra jenom kolem 17-18 stupňů, ale odpoledne už deštníky nebudou potřeba, bude zataženo a postupně se i vyčasí. Takže jak to tenhle týden vychází, vždycky je hezký den, pak je o něco zataženější a propršenější, tak i zítra by to tak mělo být, i když toho deště už nebude tolik. No a na víkend pak 25 a polojasno. Já myslím, že luxusní počásko.

0: Pozor, pozor, něco nového kolem hradu na nádvoří hradu Špilberku v Brně. Trvalé prosklené zastřešení není podle Národního památkového ústavu vhodné. Studii s tímhle řešením posuzovala Rada památkářů tento týden. Návrh nepodpořil žádný z jejich členů. Trvalým zastřešením by podle nich bylo pozměněno vnímání památky. Ten, kdo by vkročil do krytého prostoru, by ho podle odborníků mohl zaměnit s jakoukoliv halou či interiérem, jaké vznikají v Brně. Většina doporučuje rozpracovat variantu sezónního zastřešení. Právě NPU, Národní památkový ústav, zveřejnil celé stanovisko dneska na webu. Takže trvalé prosklené zastřešené nádvoří hradu Špilberk v Brně nemá tuhle podporu a není vhodné. Nevím, jak to vnímáte vy, a když se dívám teďka zrovna na obrázek, jak to vypadá teď, že jo, bez jakéhokoliv zastřešení to nádvoří, prostě taková klasická památka, tak když se to zastřeší, je to takový jako, je to prvek jakési moderny, tak je otázka, jestli je to potřeba, jestli fakt to tam jako chybí a jestli to tam má být, tak jestli to nějakým způsobem ještě nepřizpůsobit, tak aby to přece jenom nenarušilo tu naši takovou hlavní památkovou dominantu Brna. Tak fajn, že se tomu Národní památkový ústav věnuje, že to nějakým způsobem řeší a uvidíme, jak tohle dopadne. Určitě to pro vás na Free Radio budeme sledovat.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano!

0: Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
1: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
0: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Kilian Gang Camp opět míří do Jedovnic. Už 9. až 11. července v kempu Olšovec zahrají Dimitry, Harley, Alžběta, 13. století, Morčata na útěku, Komunál, Turbo a Civilní obrana. Lístky koupíte na kiliangang.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: naši milí party people, tohle je Gary Chaos a tohle je taky Doubles. Double Fríčka. A první, kdo si toho všimnul, byl Jirka. Čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: Nazdárek, tak ty jsi to vychytal, jaký je to pocit?
1: Úplně super, už je to sice po druhé, nebo po třetí možná, ale jako já si to užívám, já právě že řídím.
0: Aha.
1: Poslouchám vás vždycky jenom Fríčko, tak z toho mám velkou radost.
0: Vždycky Fríčko, to se mi líbí, vždycky most, vždycky Fríčko. Prosím tě, takže v biliard klubu Yellowfish v Brně Kohoutových se ti líbí, jo? Je to tam dobrý?
1: Jo,
0: výborně.
1: Je to tam super.
0: Dvě hodiny kulečníku a pizza opět připravená. Jak to bude teď vypadat do třetice nebo po druhé? Bude to randíčko nebo s party, nějakou s partou nebo spíš s rodinou? Jak to plánuješ?
1: No posledně jsem tam vzal sestru a její nejlepší kamarádku, tak teď tam vezmu tatíka. On byl takový smutný, že tam s námi nešel. Tak.
0: No tak to je bájo. To je hezký, že to měníš tak, aby si to užili všichni postupně. To zní dobře. A prosím tě, ty říkáš, že řídíš a posloucháš Fríčko, to, že řídíš, je tvoje práce, nebo?
1: Jo, to je druhá práce, já dělám taxikáře.
0: Jasně. A dobrý dneska na silnicích, všichni dobří?
1: Jo, zatím je to dobrý.
0: Zatím to funguje, kolem jedné ještě není stres, tak držím palce i na odpolední špičku. No a ty mi vydrž chvilku na drátku a doručíme to, předáme všechno, co si řekne mimo eter.
1: Dobře.
0: Jo, super, tak se těším. Jo. Tak tohle byl zatím přátelé Jirka a náš Double Free Rádio. Takhle jednoduchý to je, stačí poslouchat, vychytávat a jak říkal Jirka, vždycky Fríčko.
2: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš.
3: Zpátečka Frýnádia. Zpátečka Frýčka. 2001.

0: pátečka z roku 2001, to byl Silver a Turn the Tide, 12 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A začátek po 13. hodině v odpolední free party takhle pohodově houseově minili Bagabu. Přihodíme novinku Sorry Papi. Spolupráce Topic a Becky G a do třetice se můžete těšit na zpátečku z roku 2005 Moje oblíbená. Max Graham společně s Yes Owner of a Lonely Heart. Boží vzpomínka na mé mládí dětství s mým bráchou, to jsme milovali. 12 hodin 58 minut, užíváte si Free Radio.
2: Free Radio 107 FM.

0: Jedna dopravní od Nikči, která volá, zrovna tam projela Stuřan na Telnici za kruhovým objezdem, jsou sražená 3 osobní auta a dokonce se to už tosuje v obou směrech. Buďte opatrní, Niky říkala, že je to tam docela takový nepřehledný, aby do toho nevlítla. Takže Stuřan na Telnici za kruhovým objezdem, teď aktuálně nehoda, komplikace a zdržení. Děkujeme za zprávu, posíláme další hitovku právě šikovné Nikči, která zvládla nejenom situaci, ale i nás takhle parádně informovat. Posíláme novinku Topic Becky G, Sorry Papi, a samozřejmě se společně za chvilku podíváme i na naše rozvazování jazyčiska. Bude jazykolam.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Kygo a Dante.

0: Nevaž se, rozvaž se.
1: Tak přátelé, mám tu pro vás další jazykolámek, který tentokrát si myslím, že bude maličko těžší, ale zároveň se to dá, když se člověk pořádně zasoustředí, zapojí nejenom jazyčisko, ale taky svoji bednu, svoji hlavu, tak to funguje. Tak jdem na to, přátelé. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Máte to? Hodně š, hodně s, ale když se to dobře poskládá, jde to. Tak jdeme ještě párkrát pomaleji. Jak říkám, fakt se jako na to soustřeďte, zkuste pořádně artikulovat a jdem na to. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Nejlepší je se hodně soustředit na ten začátek, na to naše Saša, aby se tam neměli šašu nebo šašíka nějakýho. Takže naše Saša, to je takový nejtěžší pro mě, naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Tak přátelé, já už to mám docela v té puse nachystaný, tak já jdu koukat, jak já říkám, do stěny a jdeme na to, kolikrát se mi to zadaří, víckrát za sebou a tak nějak svižněji. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Naše Saša šustí. Sakra. Jo, je to tam. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Já jsem se sama sebe zarazila i přesto, že to bylo dobře. Takže 4,5, možná 4 si radši dám. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty. Tak co, přátelé, jde to? Je to fakt jako na tu hlavičku docela na soustředění, ale myslím si, že je hrozně fajn, že ty jazykolamy fungují takhle i na tu hlavu, že se zasoustředíme a hnedka to všechno funguje lépe. Třeba to bude líp i v práci nebo ve škole.
0: Nevaž se, rozvaž se.
2: Na mě nevypadá, že to je jazyčisko.
0: Jazyková rozcvička s Free Radiem.

0: FM, Yes a Owner of a Lonely Heart. Hitovka z roku 2005, tohle jsou moji velcí oblíbenci. I ten videoklip za to stojí, určitě se podívejte, dva školáci, který si vymyslí, že si udělají svoji takovou castingovku, režírujou tam nějaký holky, modelky, no a takhle uniknou aspoň před jedním školním dnem a je to zábava. 13 hodin 28 minut, co dál za chvíli Bestie, ale... K tomu Timmy Trumpet... A Best Thing, výborná nakopávačka, k tomu Somebody. Somebody Dance With Me od DJ Boba z roku 93. Minutka zbývá do půl druhé na Free Radio, připravené zprávy.
1: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
2: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
1: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
2: Prostě koupaliště slavkov.cz.
1: Koupaliště slavkov.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
5: Pěkné odpoledne. Trasa při vedení tepla z jaderné elektrárny Dukovany do Brna povede přes území Bosonoch. Tamní radnice proto uzavřela memorandum o spolupráci s městem Brnem a společností Teplárny Brno. Dohoda zajišťuje, že realizace projektu nebude pro místní obyvatele znamenat pouze zátěž, ale přinese konkrétní investice do občanské vybavenosti, školství a energetických služeb. Sněmovna v prvním čtení podpořila vládní návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Má začít fungovat od příštího roku. Nový systém by měl být jednodušší a nebude tak administrativně náročný. Američtí vědci a technologické firmy mají plán na snížení populace invazivních komárů. Více než 30 milionů neplodných komářích samců má být ve dvou vlnách vypuštěno do přírody s cílem omezit jejich množení a zároveň šíření nemocí, jako horečka dengue, malárie nebo žlutá zimnice. Právě komáři mají co by přenašeči nemocí na svědomí víc lidských životů než jakékoliv jiné zvíře. Český tenista Tomáš Macháč si kvůli zranění paty, kterého trápilo naposledy na Roland Garros, několik týdnů nezahraje. Davis Cupový reprezentant má v levé noze trhlinu a doufá, že stihne alespoň část travnaté sezóny s vrcholem ve Wimbledonu.
4: Víme, kde to housne. Doprava Free Rádia.
0: A komplikace v dopravě už i v Brně. Vídeňská na křižovatce s Polní tady bourala dvě osobní auta, takže Poříčím se projíždí o něco pomaleji než obvykle. Vídeňská na křižovatce s Polní teď nehoda. Taky dávejte pozor v Bíteštské za sjezdem z dálnice D1, kde stojí odstavená motorka. Opatrní buďte na trase Brno Třebíč u odbočky na Ostrovačice, kde bourala dvě osobní auta, projíždí se tam jedním pruhem a je tam zdržení v koloně. Dálnice D1 ještě jednou z Brna na Vyškov 193. Tady se srazila dvě osobní auta a je tam taky omezení a ve směru na Prahu stojí u Krajnice odstavená dodávka na 194. a pultem. To je dálnice D1. No a co dalšího nás trápí, kromě Poříčí, kde je to teďka u křižovatky s Vídeňskou o něco hustější, tak i Zvonařka a Gajdoševa. Tady už to začíná, tady už je to hustší a stále taky pomalý provoz na D2. Tak držím palce, ať se z toho co nejdříve vymotáte. No a kdybyste měli cokoliv dalšího, tak určitě využijte buď naši dopravní linku, nebo volejte přímo do éteru, i tak to odbavíme, případně i do naší aplikace Free Radia.
4: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: 26 aktuálně v centru města Brna, jak to vypadá dál, tak možná ještě o stupínek to i vyskočit může. Teď máme kolem polojasné oblohy. Odpoledne by se mělo více zatahovat, tak večeru bude úplně zataženo. Zítra po ránu zatažená obloha, k tomu půjdu určitě potřeba deštníky, déšť je hlášený na dopoledne zhruba mezi 8 a 12 hodinou. Teploty budou se držet jak po ránu kolem 15, tak přes den o moc nevyskočí, kolem 17-18 stupňů. Po celý den by mělo být převážně zataženo, až k večeru se začne vyjasňovat. No a víkend ten nám, přátelé, vypadá, že bude přát, protože by mělo být polojasno a teploty po oba dva dny kolem 25.

0: Ed Sheeran a jeho Shivers na Free Radio doznívá. Co si dáme dál? Je tu připravená burza práce, hledají se provozní elektrikáři a taky úklidoví pracovníci.
1: Free Radio, burza práce.
0: Provozní elektrikář na diagnostiku a odstraňování závad na elektrických zařízeních ve výrobním provozu. Provádění preventivní údržby a běžných oprav, vedení provozní evidence a záznamu o opravách či zásazích. Požadavky minimálně středoškolské odborné vzdělání v oboru elektro. Osvědčení, které je k tomu potřeba, praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti, ochota pracovat v třísměrném provozu. Nabízí plný úvazek, týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu, závodní stravování a další benefity. Více na našem webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job.
0: A hledá se taky úklidový pracovník nebo pracovnice, a to na úklid kanceláří, učeben, sociálních zařízení, chodeb a ostatních prostorů Vysokého učení technického v Brně. Pracovní doba od pondělí do pátku 3 až 6 hodin v rozmezí od 5 hodin ráno do 11 hodin dopoledne. Požadavky, nabídka práce je především pro osoby zdravotně znevýhodněné nebo postižené. Nabízí zkrácený úvazek, plat 12 až 18 tisíc korun měsíčně, firemní bonusy jako tarif mobilního operátora, dovolená navíc, je až do výše 100%. I tuhle nabídku, včetně kontaktu, najdete na webu freeradio.cz/burza práce.
1: Free job. Free job na Free Radio.
2: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Transport Show Truck & Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck & Bus. Bohatý doprovodný program a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Free Radio 107 FM. 107 FM.

Free Radio. Novinky v kinech. Hodně dobře hodnocený horor Posedlost. Tak tento film je právě teď v kinech a je o splněném přání. Mladík Bear miluje svou kolegyni Nikki, ale zdráhá se jí oslovit. Rozhodne se koupit jí dárek, ale z obchodu s magickými předměty si odnese ještě něco jiného. Vrbový proutek garantující jedno splněné přání. Bear si přeje, aby ho Nikki milovala víc než kohokoliv jiného na světě. Neuvědomuje si ale, co jeho přání splněné do důsledků znamená a poněkud opomíjí, že Nikki má svůj vlastní život. Tak jak tohle celé dopadne, to se dozvíte na novém dobře hodnoceném hororu Posedlost. Miluji.

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: Tohle je DJ Bobo, Somebody Dance With Me z roku 93, lehce před 14. přesně ve 13 hodin 57 minut.
1: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: I like the way you kiss me. Tohle je Artemas, přidáme i Zokaria. A k tomu třeba i Sunshine jako zpátečku. Takový je výběr muziky pro následující hodinku. 3 minutky zbývají do 14.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
4: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
5: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
6: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji i6 studentskou kartu. To se hodí.
7: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
3: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
0: A zbývají 2 minutky do 14. Ještě stihneme pozvání do divadla.
9: Free Radio. Kam vyrazit?
10: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci R-Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Fellnerův Helmer a Helmerův Fellner uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manon Lescott nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Lakomec nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
9: Free Radio 107 FM.

0: Bad Than You, tohle byli Skultři, It's a Biz, Ain't Nobody po 14. No a začínají typy, kam vyrazit, kam? Třeba na slavnosti Břeclavy nebo na muzejní noc v Hodoníně, případně taky do jeskyní tady u nás na Jižní Moravě, do Macochy na Čarovné tóny, protože tam bude spousta koncertů. Začalo to už včera, pokračuje to do konce týdne a prozradím vám, kde, v jaké jeskyni bude jaký program. Tak i o tom bude řeč po 14. K tomu přidáme Zokariu, Feliciena a nebo Lorena Wolfa.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A co takhle se schladit o víkendu v jeskyni v Moravském Krasu? Letos je tu další cyklus večerních koncertů Čarovné tóny Macochy. Krasové podzemí na Blanensku bude už po 27. hostit až do 7. června, už teď to běží, až do konce týdne právě spoustu koncertů, na které můžete speciálně vyrazit do jeskyně. Tak co to pro vás mají připraveného? Tak třeba můžete vyrazit na Vojtěcha Dyka a Intimity s vírem. Bude to v jeskyni Výpustek u Křtin. Pak tu máme Štefana Margitu v jeskyni Výpustek, to má být v pátek 5. června a další program se pro vás chystá. Navíc organizátoři připomínají, že ty vstupenky se docela rychle vyprodávají, tak se na to podívejte co nejrychleji. Má tam být i rocková smršť v hlubinách Kateřinské jeskyně, kterou slibuje v sobotu skupina Arytmia a na závěr v neděli se potom můžete těšit na skvělý spirituál kvartet s programem Hudba vnitru země. Takže Čarovné tóny Macochy a následující dny, které jeskyni rozezní těmito čarovnými tóny a rozhodně si myslím, že si tam každý najde to svoje, ať už oblíbenou skupinu, oblíbený žánr anebo možná nějakou novou divočinu, kterou byste v rámci jeskyně chtěli zažít. Tak na to mrkněte, ať vám stupenky neutečou a posíláme další kousek. Teď say my name.

0: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: A přesně ve 14 hodin 28 minut pro vás sladíme i další hity, třeba Kelentis a 5 Seconds of Summer. Po půl se můžete těšit na švédskou dvojku Axel Ingrosso a jejich More Than You Know a do třetice určitě i zpátečka. Tohle je hitovka z roku 2002, užijeme si Funk Star Deluxe a Blinded by the Light. Teď ale minutku před půl třetí už je připravená Peťa a zprávy.
3: Dozvíš se to jako první v Brně. Zprávy Free Rádia.
4: Hezké odpoledne. Městská část Brno-Střed pokračuje v transparentním systému přidělování obecních bytů, který je nastavený tak, aby podporoval především rodiny s dětmi a samoživitele. Od zavedení současných pravidel přidělili celkem 353 bytů. 222 z nich získali žadatelé pečující o děti. Pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zlevnily. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic v Česku prodává v průměru za 41 korun 23 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 77 haléřů dražší. Nafta zlevnila o 2,02 koruny na litru. V průměru stojí 38,38. V lokalitě u Červených domků v Hodoníně se otevřel nový park. V roce 2021 tam tornádo zničilo většinu původní zeleně. Park je multifunkční a mohou ho využívat třeba sportovci. Nabízí workoutové hřiště, klec pro vrhací sporty nebo basketbalový koš. Na místě jsou také nové lavičky, stoly a dřevěné prvky. České volejbalistky po středeční výhře nad domácí Čínou na další překvapení v Lize národů nedosáhly. Čtvrtému týmu světového žebříčku Polsku dnes v rankingu podlehly 0-3. Další duel úvodního turnaje Ligy národů je čeká zítra od 9 hodin dopoledne proti Belgii.
3: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
2: A v Brně aktuálně stále dvě komplikace. Jedna je ve Vídeňské na křižovatce s Polní, kde je nehoda a projíždí se tam s drobným zdržením, ale taky na Jihlavské v Bíteřské ulici za sjezdem z dálnice D1, kde je odstavená motorka, tak je na to dávejte pozor. V okolí Brna dálnice D2, čtvrtý kilometr ve směru na Brno, tady se stala nehoda osobního auta s nákladním a probíhají vyprošťovací práce, takže zdržení na příjezdu do Brna po dálnici D2 kvůli nehodě na čtvrtém kilometru. A další taky Brno Třebíč u odbočky na Ostrovačice na téhle trase je nehoda, dvě osobní auta a projíždí se tam jedním pruhem, i tady počítejte s kolonou. Co se týče teď aktuálního provozu v Brně, tak houstne to především v okolí Zvonařky, Poříčí, Centra a taky Gajdošové. Na těchto místech počítejte se zdržením zhruba do 5 minut, i Jihlavská je o něco hustší a taky dálnice D1, pokud jedete ve směru od Prahy na Brno, dál na Vyškov, tak před 196. se to štosuje, teď je to na 5 minut.
3: Dopravní linka Free Rádia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Rádia.
2: Kolem 25 stupňů a k tomu polojasná obloha. Tak je to teď. Postupně by se k večeru mělo té oblačnosti spíš přibývat a večer bude zataženo. Zítra po ránu zatažená obloha, dopoledne se k tomu přidají přehánky. Odpoledne už budou ale ustávat. Bude převážně zataženo, odpoledne nebo k večeru pak může být i polojasno. Teplotně ale bude chladněji, maxima se budou pohybovat do 18 stupňů. V sobotu a v neděli pak vypadá, že bude převážně slunečná obloha a užijeme si teploty kolem 25. Lighter na Free Radio k tomu In Your Arms a za chvilku pokračujeme s tipy, co byste mohli podniknout.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Když žena řekne, už tě nikdy nechci vidět, hloupý muž odejde, ano, ale chytrý muž zhasne světlo a stáhne trenýrky.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A muzejním nocím ještě neodzvonilo, pokračuje v tom v Hodoníně, tento pátek v Galerii výtvarného umění. V programu nebude chybět zajímavý pestrý program pro celou rodinu, který nabídne výstavu Kortizol a endorfiny. Vstup bude volný, tak přijďte připraveno, bude dokonce i občerstvení. Tento pátek od 17 je představení literárně dramatický hudební taneční obor tamní Zušky Hodonín. Následovat budou výtvarné dílny, čtení knih Daisy Mrázkové, komentovaná prohlídka výstavy Franta a Joža, dále komentovaná prohlídka zmíněné výstavy Kortizol a endorfiny a na závěr koncert. Tak tohle si pro vás připravili tento pátek v Hodoníně, muzejní noc v galerii výtvarného umění. Bude to tam od 17 do 22 hodin, jak jste slyšeli, tak vstup je volný, tak toho využijte, dorazte, užijte si spoustu doprovodného programu a nějaký dobroty k tomu.
2: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
3: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek. Jeli bo DJ Bobo.

0: si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!
1: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
11: Free Radio 107 FM. 107 FM.

0: Rádio. Kam vyrazit?
1: A slíbila jsem ještě pozvánku na slavnosti Břeclavy, protože právě tady v pátek a v sobotu to roztočí ve velkém stylu. V zámeckém areálu vás čeká spousta muziky, pivních speciálů a další zážitky. Na slavnosti dorazí třeba Miraj, Činasky, Divokej byl a spousta dalších známých interpretů z Česka. Připravená bude taky spousta zajímavých bister, pivních speciálů a nějaký ten doprovodný program, aby si to užila celá rodina. Takže Břeclav, areál pod zámkem a už tento pátek a sobotu slavnosti Břeclav.

0: Star Deluxe a Blinding by the Light. Hit z roku 2002, zpátečková pohoda ve 14 hodin 55 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: I don't care, I love it. Icona Pop Charlie XCX, tahle švédsko-britská dívčí spolupráce. Co dál? Tak je Aaron Čupa. Tak vyrazíme i do Švédska. Aaron Čupa a Cash on Grooves jako novinka. Přihodíme Becky Hill. A další nejnovější kousek jmenuje se Hands on Me. 4 minutky zbývají do 15. hodiny a v odpolední free party pokračujeme s plnou energií a plnou dávkou tanečních hitů.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: muzika z Norska, Kygo, Parson and James a Stole the Show. Po 15. hodině posloucháte Free Radio ve čtvrtek, 4. června, kdy slaví svátek Dalibor. Tak Daliborům přejeme všechno nejlepší, za chvilku pošleme Arončupu. No a společně se podíváme na mistry světa ve velmi neobvyklé disciplíně, možná jste o tom nikdy neslyšeli, a to je prosím pěkně šachové potápění. Jak tohle funguje a kdo to letos získal, kdo je těmi dnešními frajery, tak o tom bude řeč po 15. na Free Radio.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
2: Jenom na Free Radio.
3: Kygo a Dante.

0: Prideu si z veselíčka pohvizdujeme, tohle je Whistle. Za chvilku už Becky Hill, taky Gigi D'Agostino nebo Paul van Dijk. V rámci našeho Frajer nebo Loser se podíváme dneska za mistry šachového potápění.
1: Frajer nebo Loser?
0: Tak budou to rozhodně frajeři, protože jsou to mistři, mistr a mistrině právě v tomhle speciálním extrémním sportu. Šachové potápění, co si pod tím, přátelé, můžete představit? Je to kombinace klasických šachů s freedivingem, neboli potápěním na nádech. Hráči hrají partii na speciálně upravené magnetické šachovnici umístěné na dně bazénu. Používají potápičské brýle, šnorchly pro dýchání na hladině a závaží, aby udrželi stabilitu na dně. No, je to divočina jako blázen. Já myslím, že úplně stačí plně hrát šachy nebo se potápět, ale když se to spojí, tak je to teda jako fakt neskutečný. Doba, kterou máte na tah, je limitovaná délkou vašeho ponoru. Nemáte žádné klasické šachové hodiny. A jak zaznělo, tak je to nějak speciálně magnetický, takže tam nikde figurky neplavou. A teď už k těm frajerům. Litevec Paulius Pultinevičus a Polka Anna Andrzejewska. Tak tyhle dva jsou právě mistry světa v tomhle speciálním šachovém potápění pro letošní rok. Neobvyklá disciplína, já si myslím, že to samo o sobě je fascinující, že se toho někdo zúčastní, natož, že vyhraje. Tohle mistrovství se uskutečnilo v polské vesnici a podle organizátorů šlo o největší světový šampionát v historii tohoto sportu. Tak možná jsme vás, přátelé, nalákali, pokud se rádi potápíte a máte rádi výzvy, můžete zkusit šachové potápění. Každopádně gratulace těmhle dvěma Litevci a Polce, kteří vyhráli a jsou tedy mistry v šachovém potápění.
2: Na

0: další takový skvělý taneční, řekla bych až relax. Nothing But You, hitovka z roku 2003 a Paul van Dijk. 15 hodin 28 minut, před námi připravené informace z dopravy, počasí a popul samozřejmě další kousky, třeba New Religion. Výbírek se a Faithless za chvilku, taky Charlie XCX. Společně s Trojem Sivanem a 1999. K tomu novinka. Remind me to forget, tohle je od Two Colors, 15.28, za chvíli doprava.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Hybešova ulice na křižovatce s nádražní, tak tady přátelé dávejte pozor, stala se nehoda, osobní auto s motorkářem, počítejte se zdržením. Hybešova na křižovatce s nádražní. Tady jsou komplikace kvůli nehodě, taky pozor na D2, kde se stala nehoda ve směru na Brno na 4. kilometru. Dálnice je průjezdná pouze jedním pruhem, kolona má zhruba kolem 3 kilometrů. Dálnice D2 ve směru na Brno od 4. kilometru zdržení. No a na Brněnsku v Ivančicích v Mřenkové ulici, tak počítejte do konce tohoto měsíce až do konce června, že probíhají práce na silnici a komunikace je tam uzavřená. Takže toliko k aktuálním mimořádnostem. Jak to teď kolem 3:30 vypadá v Brně, tak je jasný, že to houstne. A kde konkrétně, klasicky kolem Koliště, kolem Dornichu, Poříčí, Zvonařky, taky Gajdošky, je vidět, že tak jako to centrum je teď aktuálně možná o něco plnější než obvykle, ale nejsou to dlouhé kolony, je to do pár minut. Gajdoška je do 5 minut, Žarošická, Kníničská taky tak. A co se týče dálnice D1, tak zdržení teď aktuálně, a to na výjezdu z Brna, je to v podstatě od 196. kilometru až po výjezd z Brna nějaký 190. kilometr. Tady počítejte se zdržením i kolem 15 minut.
5: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Dneska teplo, teploučko, 26 stupňů, k tomu převážně polojasná obloha. Zítra se ale zatáhne, dopoledne se k tomu přidají přeháňky. Až odpoledne budou ustávat, kdy bude už jen zataženo, k večeru pak i polojasno. Teploty zítra chladnější, maxima se budou pohybovat kolem 18. Na víkend ale meteorologové slibují opět sluníčko a teploty kolem 25. BB Rexa, Faithless a New Religion. A za chvíli tak je připravené dnešní moudro.

0: Buď chytřejší než rádio. Buď chytřejší než rádio.
1: A jdeme se společně podívat na červen, a to z pohledu pranostiky. Protože tady máme hned několik, který můžou budit pozornost a řešit to můžou nejen zahrádkáři. Tak jak v květnu se hodně řeší zmrzlí mužíci, tak v červnu jsou to pranostiky, které se často týkají deště a taky chladného počasí. To sledovali naši předci samozřejmě i v souvislosti s tím, že se seklo, že se dělalo seno, že se řešili žně a podobně. Tedy v červnové pranostiky museli tak nějak sledovat tady tyhle věci, tak aby se mohlo uskladnit a sledovat obilí a podobně, což teď už asi tolik z nás neřeší, i tak je to samozřejmě důležitý, ale zůstává tady pranostika Medardova kápě 40 dní kape. Tohle je 8. června, to znamená příští týden v pondělí, delší období vlhčího počasí. Český hydrometeorologický ústav se na tuhle pranostiku podíval blíže ze záznamu vybraných stanic a upozornil, že déšť na Medarda sám o sobě neznamená automaticky 40 deštivých dnů. V některých letech se ale deštivé období po Medardovi skutečně protáhlo. Například na Churáňově v roce 2009 prošlo v 35 dnech ze 40 sledovaných. Tak na tom Medardovi něco málo bude. Jsou to ale i další pranostiky, kterých si všímali naši předci a co se ujalo. 13. června Antonín. Na svatého Antonína broušení kos se započíná. Odkazuje na tradiční sečení luk. 15. června na Vítka. Déšť o svatém Vítu škodí ječmeni i žitu. Nebo svatý Vít dává trávě pít. Pranostiky, které odkazovaly na sledování dešťů, které mohly škodit i pomáhat. 24. června na Jana Křtitele. Pranostiky: na svatého Jana otvírá se létu brána a na svatého Jana noc nebývá žádná. Je to samozřejmě odkaz k letnímu slunovratu. A ještě tady máme něco na Petra a Pavla. 29. června na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný a jistý. Prší-li na svatého Petra a Pavla, urodí se hojně hub. Tak to můžete, přátelé, sledovat, i pokud jste třeba milovníci hub a hledání a sbírání. Tak 29. června, když bude pršet, no, máme naději.
0: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000 bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
4: Víte, jak nejrychleji z Kniníček do Chrlic? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
5: Jedovnice už se těší na Kilian Gang Camp. 9. až 11. července Camp Olšovec. Přijede Alkehol, Valda Gang, Desmod, Bastard, Panoptiko, Premiér, Volant a Know-how. Vstupenky na kiliangang.cz.
6: Transport show Truck and Bus v Brně je po dvou letech opět tady. 12. a 13. června se přijďte podívat na nové traky, návěsy a autobusy všech rozhodujících značek a dodavatelů v Evropě a oslavit tak prodloužený víkend oslav silniční dopravy. Truck and Bus. Bohatý doprovodný program, a to nejen s dakarskými speciály. Více na www.transportshow.cz.
7: Za 100 Páďo, děcka za 50 a celý den u vody.
8: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén Brouzdeliště.
7: To musíš zažít. Plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
8: Prostě koupaliště Slavkov.cz.
7: Koupaliště Slavkov.cz.
9: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
10: že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
11: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
12: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
13: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
14: Žádný pozlátko, prostě gym.
9: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
15: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
16: Free Radio 107 FM.

Posloucháte Free Radio, no a dneska je čtvrtek odpoledne, což znamená na Free Radio takovej last minute, pokud byste chtěli ještě hlasovat v rámci hitparády 107. Fríčka. Ano, pokud byste chtěli rozhodnout o tom, kdo získá titul nejlepší, nejoblíbenější písničky pro tento týden, tak určitě se mrkněte na web freeradio.cz/top107, tam najdete veškerý info, můžete hlasovat několikrát, takže se určitě vyplatí to vyzkoušet, no a jinak dlouhodobě se na vrcholu naší hitparády drží americký bombardák Matador Oliver Tree. Právě hitovka Joyride získává opakovaně vaše hlasy jako úplně top písnička, tak uvidíme, jestli tento týden si své prvenství opět obhájí nebo ji předskočí někdo jiný. Rozhodujete o tom vy, tak určitě mrkněte freeradio.cz/top107 a už je zítra za touhle dobou v podstatě po 16. hodině, za 24 hodin, už budeme vědět, jak to s tou hitparádou bude. Miluješ naši

0: sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a team buildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.

0: umělecké duo, které si říká Two Colors a jejich Remind Me to Forget, jako novinka na Free Radio v 15 hodin 56 minut.
1: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: A za chvíli tady máme jednu účastnici uplynulého roku Eurovize a Marianu Conte, její kant. Přihodíme taky Peking Duck s novinkou Frills. A těšit se může samozřejmě i na něco staršího. A já myslím, že Punjabi MC je dobrá značka. Něco indického si dáme taky, Punjabi MC a Mundian Tubakke, no, tak se třeba i něco naučíme novýho a i něco, co zazní tady na Free Radio. 15 hodin 57 minut, za chvíli tady pro vás bude i zremixovaná.
1: Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabary!

0: byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Free Radio 107 FM. Hrajeme nejvíc hudebních novinek.

0: Mars. Call it house.
1: Mě tohle hodně baví. Přehlídka houseových stylů v rámci jedné písničky. Laidback look, DJs from Mars a Call it House. A house je nejenom hudební styl, ale taky domeček, domů. Možná vyrážíte i vy a jste teďka někde na cestách, tak ať se nikde moc nezaštosujete, ať se vám jede pěkně. Po 16. Peking Duck a Frill se bude taky Aztec Pitbull Gabry Ponte s hitovkou Pretty Woman. No a takovýhle předělávky se pro vás chystají i v naší speciální rubrice Cover a Remix. Taky o tom bude řeč po 16. hodině, no a zaměříme se i na dění v Brně a na to, co vás čeká o víkendu.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.

Free Radio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity.

0: Hudební covery a remixy. Covery a remixy. Na Free Radio.
1: Dneska si dáme veleznámý letní hit od DJe, který koukám je Kozoruch, 42letý DJ, hudební producent, zpěvák, skladatel Adam Richard Wiles. Asi ho takhle nikdo z nás moc nezná. Určitě jste slyšeli o Love Regeneration, ale hlavně je to teda Calvin Harris. Calvin Harris, který si myslím patří k těm úplně nejznámějším skotským DJům, možná vůbec nejznámějším DJům světa, který je i velmi úspěšný. No a hitovka Summer, tak to si myslím, že je taková v podstatě letní hymna. Takhle to máme na Free Radio v originálu a jak to zní ve zremixované verzi, dáme si právě teď.

možná i vy si představujete léto, jak zpívá Calvin Harris a Summer, hitovka, kterou určitě všichni důvěrně znáte. Tohle bylo ve zremixované verzi. Co dál? Za chvilku je tady nejnovější Kesha Origami, přihodíme Rudok Ray Charles I Got a Woman a jak jsem slíbila, tak tady bude taky indicko pákistánský hit Punjab BMC s hitem Mundian Tubakke, což znamená dávej si pozor na kluky.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: Krásný čtvrtek, zveme vás dnes do divadla. Inscenaci R. Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Felnerův Helmer a Helmerův Felner uvádí Mahenovo divadlo v 19 hodin. Operu Manon Lescott nabízí Janáčkovo divadlo v 19 hodin. A komedii Lakomec nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin. Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás!
2: Pátečka Frýnádia. Pátečka Frýčka.

0: jste, přátelé, sešli panžábštinu, jazyk v Indii a Pákistánu, překladu tedy Mundian Tobachke, což doufám zní tak nějak podobně, taky je Dej si pozor na kluky, tak doufám, že v rámci tohohle exotického hitu jste si to pořádně užili, já se na to tady vždycky vrtím, mě to baví. Britsko-indický producent Panjabi MC, co bude dál? Další osvědčený kousky na Free Radio, třeba Jason Derulo a French Montana. Těšit se můžete na jejich Tiptoe, co dál? Na Free Radio se chystá taky Felician s Kaskádou, hitovka Boy You Turn Me. A do třetice i novinka bude Spaceship od Moty. Tak i do vesmíru se společně podíváme v 16.30, ale teď na dopravu.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Víme, kde to hostne. Doprava Free Radio.
0: A kde je to aktuálně kompliké, tak stále máme v Brně hlášené nehody. Jedna je v Rebešovické ulici u křižovatky s ulicí k sídlišti. Tady narazilo auto do sloupu a vozovka je průjezdná, ale s opatrností. Rebešovická u křižovatky s ulicí sídliště. Hybešová na ulici s nádražní, tak tady stále nehoda osobního auta a motorky. I tady je zdržení. Další komplikace jsou mezi sloupem a Šošovkou, kde bouralo osobní auto s dodávkou. Dálnice D2 se stále štosuje ve směru na Brno, tady se totiž stala vážná nehoda zhruba na 4. kilometru, ale je tu ucpávka i v opačném směru, pokud jedete z Brna na Bratislavu po D2, tak na 1. kilometru je porouchané nákladní auto. Takhle nějak to vypadá v tuhle chvíli, co se týče nějakých mimořádných událostí a nehod, kde je ale dlouhá fronta oproti obvyklým stavům touhle dobou, tak Kníničská mě přijde o něco ucpanější než obvykle, tady je to víc jak 5 minut zdržení, platí to taky pro okolí centra, ať už jedete Kolištěm, Křenovou, Dornichem, Poříčí, Zvonařskou, Gajdoška, i tady je popojížděčka, platí to samozřejmě touhle dobou taky pro Žarošickou, to ale není nic extra speciálního, tady už jste na to zvyklí. Každopádně, co se týče teď dálnice D1, tak zdržení je taky ve směru, pokud jedete do Brna, tak zhruba od 195. kilometru po 190. No vlastně tady se to táhne ještě trošku dál než po 196. tak tady počítejte se zdržením minimálně kolem 10 minut. V opačném směru od Vyškova na Brno a dál na Prahu, tak od 21. tady je to taky pomalejší. I Kaštanová hlásí pomalejší provoz. No prostě teďka je ta odpolední špička v tom svým nejvyšším, nejhorším bodě. Tak ať jste z toho brzy venku a kdyby cokoliv dalšího, určitě zavolejte.
5: Dopravní linka Free Radio. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radio.
0: Dneska hezky, teplo, slunečno, zítra se ale zatáhne, budou přehánky, na víkend to zase vypadá hezky, slunečno a teplo. Teďka máme kolem 25 stupňů, převážně by měla být v Brně polojasná oblačná obloha, k večeru se ale bude spíše zatahovat. Zítra očekávejte maxima kolem 18 stupňů, dopoledne budou potřeba i deštníky, celé dopoledne by mělo propršet, ale odpoledne už budou přehánky ustávat, bude převážně zataženo, k večeru i polojasno. No a to už bude takové předznamenání na slunečný víkend, kdy nás čekají krásné letní teploty kolem 25. V sobotu to vypadá půl na půl, dopoledne více slunce, odpoledne více zataženo. V neděli si pak užijeme polojasnou oblohu po celý den.

0: Free Radio. Lukyho vtípek. Lukyho vtípek.
1: Není nic horšího, než naštvaná máma. A je úplně jedno, kolik je ti roků.
0: Lukyho vtípek na Free Radio.
2: Fine for me, darling. Where your mother's fine is alarming.

0: Skvělá spolupráce Jasona Derula, French Montana, Tiptoe a my se jdeme podívat na to, že nás umělci zvou do ateliérů. Free Radio, žijeme Brnem. Festival Open Studios Brno, tak ten začíná právě dneska odpoledne. No a návštěvníci jsou zváni do uměleckých studií. 15. ročník se zaměří na film, video i zvukovou formu. Desítky ateliérů budou v jihomoravské metropoli otevřené do neděle. Co vás všechno čeká? Tak letos hlavně ta audiovizuální díla, čtyřdenní festival, nabídne doprovodný program formou komentovaných prohlídek nebo přednášek. Nebudou chybět i speciální večerní programy. Umělecká díla si prohlédnete přímo v místech, kde vznikala. Ateliéry budou otevřené ve čtvrtek a pátek od 4 hodin odpoledne, o víkendu od 11 dopoledne. Co se budete moct vyzkoušet, zažít, tak ateliéry si můžete projít buď samostatně, anebo se zapojit i do doprovodného programu. Ten otevírá dveře do Káznice, nabízí akce na Cejlu ve spolupráci s Ghettofestem i nedělní brunch spojený s workshopem. Tak přátelé, toto je aktuální festival v Brně, festival Open Studios Brno, tak na to nakoukněte, co by se vám líbilo, ať vám neuteče něco zajímavého.
1: Nejoblíbenější hity ve Freeboxu Free Radio. Každý

0: si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
1: Freebox Free Radio. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno, www.emma.cz.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
10: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
9: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
10: Co si vezmu na sebe?
9: Zalando.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
12: Free Radio 107 FM. Právě teď tě hraje.

0: rádiu. Kam vyrazit?
1: A ještě si dáme tip na víkend, a to Kounice v pohybu. První červnovou neděli se v Dolních Kounicích koná zábavné odpoledne, a to jak pro děti, tak i rodiče, právě s názvem Kounice v pohybu. Účastníci se můžou těšit na pohybovou trasu mezi fotbalovým hřištěm a hřištěm za klášterem Róza Célí. Řadu soutěžních stanovišť, odměny v cíli i bohatý doprovodný program, včetně skákacího hradu, nafukovací skluzavky, dopravního hřiště nebo třeba zorbingové atrakce a pěnové párty. Tak tohle pro vás, přátelé, připravený start kláštera Róza Célí a cíl fotbalové hřiště Dolní Kounice už tuhle neděli 7. června od 13 hodin. No a na Free Radio v odpolední Free Party pro vás připravený ještě dva kousky. BB Rexa, Hard What It Wants, What It Wants. Prostě srdíčko chce, co chce, a musíme mu to dopřát. A k tomu přihodíme taky jednu vesmírnou novinku od Moty, bude Spaceship. Tak užívejte pohodu s Free Radiem.

0: Novinka Moty Spaceship na Free Radio 16 hodin 58 minut.
1: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ale chce před 17. hodinou už vítám Lukáška, čau.
2: A já se nechávám přivítat, to je krásné přivítání. Ahoj, nazdar, čau, jedeme dál.
0: Ano, a já jsem si říkala, že dlouho jsme společně nerozebrali žádný jazykolam a že je tady každý den máme nějaký originální, tak je potřeba ti taky trošku rozvázat, tak se ti líp jako dneska mluví, že jo? Což na začátku svého vysílání a co se mi hrozně líbí na těch jazykolamech, tak možná ještě víc než na nějaký rozvázání jazyka, tak je to na to soustředění, jakože se musíš fakt jako zamyslet a hodně tu budku, hlavičku zapojit.
2: Budku, to je krásně řečeno,
0: nebo,
2: ano.
0: Nebo bednu, nebo jak tomu říkáš. Každopádně, myslím si, že to není těžké, ale potřeba si to prostě v té hlavě tak nějak poskládat. Tak poslouchej, jo. Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty.
2: Naše Saša šustí slušivými šustivými šaty.
0: A zkusíš to říct víckrát za sebou?
2: Je, naše Saša šustí slušivými šustivými šaty, naše Saša šustí slušivými šustivými šaty a naše Saša šustí slušivými šustivými šaty.
0: Dobře, uznáme ti to, i když tam je takový pidi zádrheliček.
2: Je to těžký.
0: Ale je to právě na tu hlavu, že jo? Že to tak je, že musíš hlavně prostě přemýšlet, jaký slovo...
2: Je to na všechno, je to na mozek, na artikulaci, na jazyk, na koordinaci celých těch úst. Já myslím, že to je prostě bomba.
0: A kdybyste viděli Lukáška, jak se u toho kroutí, tak byste řekli, že je to i vlastně fyzický trénink. Takže kompletní, trénováno, potrénováno. Teď si tady můžeš teda hačnout na židličku, asi připraven. Rehab, Mufasa, Hype Man, Rany, Believe, Shooting Stars a za chvilku, přátelé, Lukáš a Freebox.

0: 17.05.
1: Freebox na Free Radio.
0: 3, 2, 1, startujeme. Krásné odpoledne, příjemný poslech všem na Free Radio 107 FM. Od mikrofonu zdraví Lukáš Bartl, 5. minuta po 17. hodině a v tomto pravidelném čase startujeme pravidelný Freebox. Na začátek dám jenom jednu jedinou skladbu, připomenu kontakty a pak už to nechám na vás. Dneska poslední Freebox tohoto týdne, takže máte větší šanci využít každou minutu Freeboxu. Telefonní kontakt 790 107 107, studio@freeradio.cz, to je e-mail, kam můžete posílat z telefonu, z práce, z kanceláře, kdekoliv chcete. No a k tomu samozřejmě ještě sociální sítě. Navíc aplikace, kde můžete posílat jak hlasové zprávy, tak i textové zprávy, buď s objednávkou písničky, nebo s nějakým hezkým pozdravem, nebo třeba s pozdravem pro někoho z našeho rádia. Předem jakoby děkujeme, budeme rádi. No a věnoval bych to celé muzice, protože té tady máme hromadu. První kousek W&W a Scooter, Rave from Outer Space. Je to první skladba, zbytek už bude na vás. Užívejte Freebox, jdeme na věc, songy na přání jsou tady. Hezké odpoledne.
1: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na Free Radio.
2: Kygo a Dan.

0: Dobrý rádio. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. Tvoje jednička s nejnovějšími hity. S nejnovějšími hity. S
1: nejnovějšími hity. W&W. Welcome to the rave culture. Yeah.

0: Total Space.
1: Je to závod, přátelé, dneska je to závod s časem, teďka aktuálně bojujeme proti procentům, jsou to procenta baterky, které tak nějak jako dochází v jednom telefonu, telefon drží v ruce Peťa. Peťo, slyšíme se, haló?
2: Ano, slyšíme se, mám super telefon, furt to drží, je vidět jako, že je spolehlivý, takže dobrý.
1: To je začátek telefonátu. Peťulka říkala, volám prostě o písničku, mám 10%, snad to stihneme. Peti, kolik to ukazuje? 8, kolik máme ještě?
2: Furt 10, telefon jako asi zjistil, jak náročná je situace, tak to drží prostě.
1: Skvělá situace, výborně, výborně. Takže prosím tě, teďka co ty? Letíš ze školy, letíš z práce, odkud kam letíš, kdo letí s tebou?
2: Vyzvedla jsem děti ze školky a jedeme domů konečně, akorát na Rajhrad je to úplně uspaný, takže kdo může, tak se obrňte trpělivosti, teď vním jak dopravní zprávy, ale určitě je to tak, ale už dobrý, už jsme skoro doma.
1: Za dopravní zprávy. Já ti za to moc krát děkuju, ono se to těm ostatním lidem hodí. Já mám totiž dopravu až za 20 minut a ta nebude tak aktuální, jak právě teďka tvoje informace, které přinášíš přímo z toho místa a přímo z terénu. Teď ale prostor pro písničku, co jsi vybrala a komu zahrajeme?
2: Tak vybrali jsme takovou trošku retro stereolov od Edward Maja. A jsem ráda, že tohle písničku má ráda i moje 10letá dcera, čemu jsem se strašně divila, takže to je naše oblíbená společná písnička.
1: 10letá dcera baští tady Edwarda Maju, jo, jako stereolo.
2: No a hlavně frýčko musí prostě být vždycky zapnutý. Nejhorší, když si jdem někam, kde prostě to vypadne signál, tak to je katastrofa.
1: To nevadí, a tak to je krásný. Ježíš Maria, to je super, že miluje Free Radio. Tím pádem prostě zná i Freebox a to je dobře.
2: Jasně.
1: Posílám tam mexickou vlnu. Jak se prosím tě dcerka jmenuje jménem?
2: Ela.
1: Ela, tak to je krásný. Elo, já tě zdravím, ahoj a děkuji, že posloucháš naše rádio. Edward je připravený, holky, šťastnou cestu, trpělivosti v té koloně a kdykoliv volejte zase, já tady budu.
2: Děkujeme.
1: Mějte se, hezký odpoledne, čau, děkujeme. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Přátelé, slyšeli jste, takhle to má vypadat, 790-107-107, voláte si osongy na přání a klidně můžeme jakoby řešit to, kde jste, co děláte, jak se máte a takhle ty věci, takže klidně toho využijte, pojďme si vychutnat teďka. Ela s Peťulkou v autě a k tomu Edward Maja, Free Radio.

0: Takhle pohodově zní dneska začátek Freeboxu. Já vám za to musím poděkovat. Já jsem nečekal, že po příchodu do zaměstnání to bude takováhle pohoda. Fakticky jako skvělej výběr muziky. Děkuju. Nejenom já, celé Free Radio, teďka další prostor pro telefonáty. Jsem rád, že linka opět zvoní. 15 minutek po 17. rovnou jdeme na věc. Kdo pak je tam? Halo, halo.
1: Čauko, tady je Michal.
0: Ahoj Michale, Michale, prosím tě. Mám na tebe prosbu, máš minutku?
1: Aj dvě.
0: Výborně, seš kamarád, děkuju. Teďka volala Čověče kočka, vybrala super písničku, jo. Ty můžeš vybrat písničku taky, ale musí být taky super. Nesmíš to jako pokazit. Tak to je celý moje přání, jo. Tak pojď.
1: Jo, tak zvládnu. Já jsem Morandi Angels.
0: No, výborně. Do toho jdeme. Ano, ano, ano, ano, ano. Skvělá, pohodová, uklidňující muzika. Morandi, můžu. Jdu to připravit. Pro koho dneska zahraješ Morandi Angels?
1: Ale nejenom pro ty, kteří na tohle pařívali v tom roce 27, 8, 9, kdy se to hrávalo na diskotékách, ale i pro všechny ostatní.
0: Dobře jsi to řekl. Tak jako kulantně, informativně, zároveň se jako lidi informoval o tom, jako co pamatuješ, co znáš, a ale já si myslím, že to je krásná vzpomínka. Je pravda, že už jsou to léta, léta letoucí, ale tato skladba opravdu obletila celý svět a do dneška jsem rád, že to na Free Radio můžeme zahrát. Takže pojďme do toho. Morandi Angels a ty, prosím tě, proč ti okolo šumí jako autíčko, nebo jsi v práci, nebo jdeš soukromně někam?
1: Jdu z práce.
0: To je ta veselější cesta, ne, než do práce.
1: No samozřejmě, to je takový ten dementní vtip. Ráno vstanu, mám depresi. Jdu do práce, mám depresi. Jsem v práci, mám depresi. Jedu z práce, už nemám depresi.
0: To je krásný for, to se mě líbí, Michale. Poslouchej, a až budeš mít nějaký jako aktuálnější for, až budeš mít něco novýho, tak zase zavolej, jo? Díky, ahoj!
1: Ale rasistický vtipy nemůžete, úplně bych řekl, a jinak jich moc já nedám, a jinak je to tak černý, že by to mohlo i na sociálku prodávat.
0: Příště to probereme radši mimo vysílání, protože... Jdeme na Morandi Angels, měj se krásně, čau, ahoj, ahoj!
1: Taky, díky, čau.

0: jako na konci té skladby, tam už jakoby zazněly jingly Free Radio, ale tam je jakoby hlasem dítěte Love is the answer, jakože láska je ta odpověď na všechno, na celý ty komplikace, na celý vesmír, na celý svět, přátelé. Tak tomu věřte nebo nevěřte, to je na vás, ale myslím si, že na tom songu opravdu něco bude. Doufám, že máte kolem sebe dostatek lásky nebo aspoň dostatek radosti na to, abyste si užívali s úsměvem každé pohodové odpoledne, nejlépe v doprovodu Free Radio. Já se budu starat o ten hudební doprovod a máme tady výběr, který dneska posílá Deniska. Přiznám se, Denča už jako připravená, tady musím trošku jako pochválit, ne jako vysmát se, ale jako pochválit. Jako Denča psala v čase 16.54 a tam je jasný, že ten člověk se na ten freebox těší, že je napijaté a čeká, až to začne. Denisku chválím a zdravím s touhle písničkou. Vzkaz, prosím zahrát písničku Rihanna Panda Replay. Je to pro kluky z detence, děkuji Deniska. Tak Denčo, děkujeme a taky díky za tvůj vzkaz, který byl dneska jako jeden z nejrychlejších.
1: Našli se prachy, hledá se majitel. A víte, co to znamená? Ano! Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
2: Zpátečka Free Radio.

0: jízda. Free Radio 107 FM. 17. hodina 25. minutka, dámy a pánové, dohrávka z Carby Pondo Replay. Musíte uznat, dneska to jde jako po másle.
1: Freebox na Free Radio.
0: Každý den doporučujeme na 5 minutek, na 10, na půl hočky, na 3 hodiny, klidně celý Freebox, že jo? Ale každý den doporučujeme aspoň na okamžik to zapnout, abyste se takzvaně uvolnili, abyste se malinko třeba rozesmáli, že jo, když se jako zadaří, jo, ale hlavně, abyste se pobavili tou muzikou. Muzika je to, co nás tady hlavně zajímá ve Freeboxu a muzika je to, co nás popohání celý ten večer tak nějak kupředu. Před námi další velká petarda, je to pozdrav, je to krásně, jakoby napsané ten pozdrav. Je to pozdrav a písnička k práci. Jo, teďka jako si nedělám legraci, to je jako fakt k práci a to tady tak často zase nemáme. Ten vzkaz zní takto. Ahoj Luky, zahraj prosím písničku od Master Blaster Make a Change pro Otu, aby mu rozebrání sekačky šlo od ruky a měl u toho nadále pevné nervy a pilníkem při broušení nožíků. Děkuji M. Podepsaná jako M. Já musím jakoby se zastat o ty, že jo, je to chlap, takže se ho musím zastat, chudák, jako aby mu šlo sekačky od ruky. To je taková jako zvláštní kombinace v té větě, jo, sekačky, ty ruky, o to hlavně, ať ty ruky zůstanou všechny pohromadě, jo, ať máš klasicky svých 21 prstů, normálka, a hlavně prosím tě, ať se někomu něco nestane. Pevné nervy ti přejeme celý tým Free Radia.
1: Free Radio 107 FM, první prvně s nejnovějšími hity.
0: Make a Change, Master Blaster, Tone Nation a za okamžik doprava.

0: Let's make a change.
1: Oprava sekačky, tak si to vemte, že se mu to povede, pak mu ta ruka fakt jako ujede a je to... No, víte, rozumíme si. Je to nebezpečná práce, abych chtěl zdůraznit, aby při poslechu Free Radia všechny ty partnerky a manželky měly taky ohled na ty partnery a opatrně s těma věcma, oprava sekačky a podobně. Takže jenom tak jako doplním ještě k té skladbě Make a Change. Teď už ale ukázky toho, co nás čeká po dopravě a po počasí. Myslím si, že jako vůbec nebudeme v tom rytmu polevovat. Horká novinka, Moving to the Sun. Francouzský Ižel, mezinárodně Hugo. A k tomu Alternate a Email Angel. To je tahle horká bomba z hitparády. Pokud se vám líbí Move Into The Sun, hlasujte. Další skladba Nobody Like You. Spojené státy americké Deoro, taky Lost Boy, no a k tomu Alexandra Sten a její skladba Fire. Free Radio 107 FM, co se týká muziky, jsme připraveni. 17. hodina, 30. minutka, vyrážíme na silnice. Je tu doprava.
2: Víme, kde to housne. Doprava Free Radio.
1: Začínáme komplikacemi na trase Třebíč Brno. Buďte opatrní, za Rosicemi se srazila 3 osobní auta. Na místě jsou hasiči a policie a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Očekávejte velmi silný provoz a očekávejte také zdržení v té oblasti. Další problém, Brno, Kotlářská ulice u křižovatky s ulicí Botanickou, takže Kotlářská, Botanická. Tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel a provoz je částečně omezen. Kolona se prý zatím netvoří, buďte ale opatrní. Další informace je dálnice D2 na prvním kilometru směrem z Brna na Bratislavu, dávejte pozor na porouchané nákladní auto. Další info je z Blanenska, na Blanensku mezi Sloupem a Šošůvkou, tady se střetlo osobní auto s dodávkou, dávejte tam prosím pozor. Komplikace očekávejte taky v Brně na Rebešovické ulici, je to u křižovatky s ulicí k sídlišti, tady narazilo osobní auto do sloupu, s opatrností je ale vozovka průjezdná. Další informace už nemám, před okamžikem zmizely komplikace ještě zde jedničky, ale když se koukám takhle jako v okolí Brna, tak dálnice D1 taky velmi výživná. To znamená klasicky příjezd z Prahy na Brno, očekávejte od kilometru 196 a dál komplikace, minimálně po křížení s D2. D2 opět příjezd od Bratislavy na Brno, hlásí kolonu a zdržení minimálně na 10 až 15 minut. To je v okolí Brna asi nejdelší kolona. Tím pádem vzniká kolona také na Kaštanové ulici, tam postojte minimálně 5 minut. No a v blížším centru jsou další kolony, akorát aktuálně na Gajdošové ulici. Tam buďte opatrní, Gajdoška, k tomu Jedovnická a ještě Knínská. Na Jihlavské aktuálně kolona minimálně na 3 až 5 minutek, ale ta je mnohem kratší než na Knínské a Gajdošově ulici. Buďte opatrní, šťastnou cestu ze studia Free Radia přeje Lukin, pokud máte cokoliv dalšího, volejte k nám, využijte aplikaci nebo dopravní linku Free Radia.
2: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude počasí Free Radia.
1: Teploty. Brno aktuálně 25 stupňů Celsia, kolem 8 večerní 20 stupňů Celsia, nejnižší noční teploty dnes okolo 11 stupňů Celsia. Zbytek dne a noc by měla být bez deště a bez přeháněk. Zítra očekáváme během dne ojediněle déšť, odpoledne zatažená obloha, teplotní maxima budou docela nízko mezi 17 a 18 stupni a zítřejší noční teploty okolo 12 stupňů.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
5: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
6: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
7: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
8: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
9: Žádný pozlátko, prostě gym.
4: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
2: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 107 FM. I'm moving to the sun.
1: Na 107 FM posloucháte čtvrteční Freebox s Lukinem. Ponoříme se do té hudební pohody. Máme 4 minutky po půl šesté. Ve Freeboxu dneska vybíráte tu muziku naprosto krásně. Teď už Moving to the Sun. Muzika la muzika. Free Radio.

0: Free Radio. Kam vyrazit?
1: Zveme vás na řečkovický Craft Beer Festival. Užijte si neopakovatelnou atmosféru pivního festivalu na krásném místě v amfiteátru starého pivovaru v Brně Řečkovicích. Čepovat se budou ta nejlepší česká i zahraniční řemeslná piva a o muziku nebude nouze. Skvělé pivo a pohoda na řečkovickém Craft Beer Festivalu 5. a 6. června. Těšíme se na vás!

0: Krásné osvěžení, takový osvěžující drink, jmenuje se to Freebox, podává se to každý večer na Free Radio. Dejte si, přátelé, dejte si, co hrdlo ráčí, objednávky, písničky, vzkazy, to všechno patří sem k nám na Free Radio, pravidelně pondělí až čtvrtek od 17. do 20. večerní. Teď pozor, prostor pro telefonní linku Free Radia. Kdo je na lince? Halo, halo?
1: Lenia.
0: Lenia. Takže tady vůbec nemá smysl se ptát, jakoby, jak se máš. My to slyšíme, jak se máš. Tady se nabízí otázka, kolik toho bylo. A kolik toho zbylo?
1: Skoro litr už.
0: Už skoro. No, vidíš to, dobrý, jako co, pohoda, ne? Litránek sem, litránek tam, hele.
1: Voda, tak je to dobrý.
0: No jasně, jasně. To je prostě jeden taky kluk říká, šli jsme s kamarádama na zahrádku najedno, zbudil jsem se pod stromem, po kole na sněhu. Jsou věci, které prostě s kofolou nezažiješ.
1: To ne.
0: Teďka písnička a teď se vyzkouší, Leni, jestli já jako to můžu zmasit nebo ne. Ty jsi řekla, že si dáme Swedish House Mafii.
1: Přesně tak.
0: Tak, ale nepadla tam řeč, jaká skladba, jo? My to jako nemáme domluvený. A teď se ptám. To je taková jako, bože, káhra, jo. Je to ta, co si myslím, že ty si vybereš?
1: No, tak teďko se uvidí.
0: No, a já mám trošku...
1: Je to ta, kterou si myslím, že si vyberu.
0: Je to ta, co si myslím, že si vybereš. Jaká je trošku jako hra, ale hele, zatím paráda, zatím hrajem. Tak já teďka se zeptám opatrně, jo? Je to Greyhound?
1: Ano.
0: Jo! Jo! Ten kluk prostě na to má, jako jo, jako. Doufám, že poslouchá vedení, jo? A co to 15. promítne tady ten talent. Děkujeme. Teď zpátky k Lení.
1: Kluk už zná moje oblíbené písničky a dobře si pamatuješ, že ve většině případů, když si zavolá o písničku, tak si říkám tady o tohle.
0: Je to tak, je to zkušenost, je to přehled, je to maličkej pamatovák, i když já zapomenu teda miliardu věcí, to se přiznat musím, tak tohle mě tak nějak jako zůstává v té hlavě ta práce. Takže přátelé, je to jasná věc, Swedish House Mafia, petarda, Greyhound, já to mám rád, všichni to mají rádi, celé svět to miluje, Leňa to dneska posílá do éteru, komu to pošleme vůbec?
1: No pro všechny super lidičky, pro všechny posluchače a pro vás rádia.
0: Perfektní, tak já ti moc krát děkuju. A ty jsi už jako dneska, jak jsi to říkala tak hezky, jako se zdokutálala domů a hotovo už jako doma, hotovo, padla, máš to za sebou.
1: Hotovo, jo? Padla, no padla mě už o půl třetí, tak jsem šla jako dělat ženský dobře, no a pak jsem zdokutálala dom.
0: Prosím tě, je to vysílatelný? Můžeš nám to popsat ještě během 15 vteřin?
1: Ano, udělala jsem.
0: Jak jsi si udělala?
1: Dobře, byla jsem na nechtech.
0: Jo, tak, takhle.
1: Čeče.
0: Takže když budu chtít udělat jako holce dobře, tak ho vezmu prostě na nechty, jo?
1: No nevím, jestli je úplně každá. Jak to řekne si, no to není zrovna, to se mě dělá.
0: Já to zkusím, hele, mrknu, když tak ho vezmu na francouzskou, ať to má pěkný, ne?
1: Taky možno.
0: Měj se krásně, posílám ti muziku, Leni, ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: Čau. 7901107107, přátelé, tak jak hrajeme, tak hrajeme podle toho, jak vy diktujete. Vybírejte, posílejte, užívejte. Tohle je Freebox.

Píše se rok 1991. Jugoslávie se rozpadá. Berlín je opět hlavním městem Německa. Terminátor 2 vstupuje do kin a v rádiu zní hity jako The Power od Snap, Gonna Make You Sweat od CMC Music Factory nebo Pump Up The Jam od Technotronic. Tabar!

0: To byl tehdy, budeš i teď. A jestli ne, teď máš šanci to zažít. 19. června Tabarín Brno. A kdo ví, možná se ten den oslaví ještě jedny velké narozeniny.
1: Hele, Impuls Taxi má číslo 14014.
2: Na co číslo? Stáhni apku Impuls Taxi a už jen ťukneš, objednáš a hned vidíš cenu a sleduješ, jak se řidič blíží.
1: Super, tak si co chápe, že žijem v apkách.
2: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Tady a teď, tady a teď, tady a teď. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
7: Za stopáďo, děcka za 50 a celý den u vody.
1: U velké vody, koupaliště Slavko a dětský bazén, brouzdeliště.
7: To musíš zažít, plážový volejbal, lehárko pod stromy, dětské hřiště a super dva bary.
1: Prostě koupaliště slavkov.cz.
7: Koupaliště slavkov.cz.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
16: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
17: Jeli bo DJ Bobo.

si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho! Dobrý energii. Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Freebox na Free Radio.
2: Hrneme to dál. Přátelé, není čas ztrácet čas. Pozdrav pro všechny posluchače Free Radia i pro ty, co jedete z práce do práce, aby jsme pořád neřešili práci. Tak je potřeba taky zaměřit se na ty mladší posluchače, na studenty, na ty, co letí do školy, ze školy, na zkoušku, ze zkoušky, nebo třeba za zkoušku, že ano a podobně. No, nebudem to rozebírat. Doufám, že máte dneska hlavně ze všech těch studijních plánů a ze všech úkolů to nejhorší za sebou a že už teďka můžete tak malinko odfrknout a užívat si večer prostě s Free Radiem a pohodový songy. Mám tady další dávku, musím teda uznat, že to bude další sešup jako blázen. Icona Pop, novinka Right Wall. K tomu píše Klárka, zdarec Luky, valím do fitka, zahraj mi tam Rihanu z Britney, SM, děkuji. Mám tady remixovanou verzi SNM, tak to trošku oprášíme. A další věc, kterou si dáme dneska, tak to řeknu zkráceně, dáme si Bobika. Generation Bob Sinclair. Mě by to ani ve snu nenapadlo zahrát tuhle petardu. Napsal tady Pavlík, napsal, hele, já tě obdivuju, i když přijdu do práce, nemám nikdy tolik energie, co ty, když přijdeš do práce. Asi je to tou kýťou, nebo nevím čím, ale vážím si toho, že se vás dá poslouchat a že je vždycky sranda. Hoď mi tam, prosím tě, zpátečku Love Generation a starýho dobrýho Bobika. Tak takhle přišel, přátelé, vzkáz a já se na to těším. Dneska odpoledne ve Freeboxu taky Bob Sinclair, předtím Rihanna, Britney Spears a nebo Icona Pop.
3: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers, tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
1: Free Radio, Free Radio, Free Radio, 107 FM.

0: Box na Free Radio.
1: Jedeme dál. Tak, Freebox na 107 FM, máme za sebou Bobika, zpátečka Love Generation z roku 2005. Nádherná vzpomínka, já moc krát děkuju Pavlíkovi ještě jednou i za ten jeho hezký vzkaz po cestě z práce. Teď ale 8 minutek po 18. nejvyšší čas omrknout další vzkazy. Dáme si krátký přehled novinkové muziky, takže novinky prolítneme, na to naváže Anima Alisa se skladbou Bad Angel a hned po Bad Angel posíláme do éteru další skladbu. A co to bude? Zdravím Free Radio, prosím o zahrání skladby Becky Hill Multiply. Dobře, do toho jdeme. Je to pro Honzu Ludvíka, zdravíme ho z Rokycan, díky. Tak pozor, tady máme speciálku přímo jmenovitě pro Honzíka Ludvíka. Takže přátelé, za okamžik i tato lensta petarda jako Multiply od Becky Hill. Super odpoledne přeje Free Radio.
0: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio. Jenom na

0: Italové, ano, Italie, de colors, no, Italové, Italie, no, prostě špetka Itálie, tak jak to říkám vždycky, un ragazzo, un ragazza. Teď ale pozor, rychlý přesun trošičku do jiné země, valíme do Nizozemska oficiálně a od tam totiž pochází trendový profesor Armin van Buuren. A já tady mám pozdrav, který posílá Marcelka. Luky, šlo by prosím něco od Armina, písničku nechám na tobě, klidně něco nového. Děkuji, s pozdravem Marcelka. Ani se moc nerozepisovala, ale hudební výběr dopadl dobře. Já tam mám zrovna po ruce skladbu Sun Shines on Me, což je spolupráce Armin van Buuren a taky Glockenbach. Celkem aktuální skladba, tak Marcelko, zdravím tě, děkuji za tvůj příspěvek a přeju super odpoledne.
1: Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.

Páteční odpoledne, 5 minutek před 6:30, další vzkazy a objednávky. Je tady pozdrav, tuším od Michala. Zdraví Michal z Líšně, prosím zahrát Aaron Čupa. A pozor, Aaron Čupa, pojďme na to, co to bude za kousek. Aha, Albatros, dobře, Aaron Čupa, Albatros, bude to pro tebe, tak já moc krát děkuju, pro všechny posluchače, posluchačky, ať už ladí doma nebo v práci, a taky pro celé Brno. Díky, tak pro celé Brno určitě zahrajeme. Velmi rádi oprášíme Albatros, přátelé. Aaron Čupa, za okamžik doprava a počasí.

0: dobrý Aaron Čupa na 107 FM v rámci dnešního Freeboxu, to znamená poslední Freebox tohoto týdne, pojďme toho využít, zítra už je paráda 107 Freečka, k tomu se ještě později dostaneme. Teď ale důležité informace ve Freeboxu po dlouhé době, Aaron Čupa Albatros, říkal jsem si, to jako není zas tak ještě starý, jako není to zas tak starý, ale ono, přátelé, je to 11 let stará bomba. Přece jenom čas neúprosně letí kupředu, tak pojďme využít každou minutku i tady ve Freeboxu. No a teď už ukázky toho, co nás čeká po dopravě a po počasí. Sadne z klas. Monič se do práce, Michem T. J. Balvin. A kompletně pro všechny na 107 FM Fast Boy a Beautiful Life. Pokud jste ještě v autě nebo na cestách, tak ať se práší za kočárem, já vám k tomu řeknu, kudy jezdit, kudy ne. No a k tomu taky omrkneme počasí. Jdeme za dopravou.
1: Víme, kde to houstne. Doprava Free Rádia.
0: Zůstalo nám tady vyset několik docela zásadních informací. Buďte opatrní, dálnice D1, 198 km směrem z Brna na Vyškov. Tady stojí na krajnici porouchaná dodávka, dávejte pozor. Na trase Pohořelice Mikulov u odbočky na Horní Věstonice. Tady stojí porouchané osobní auto, dbejte zvýšené opatrnosti. Na trase Třebíč Brno za Rosicemi, tady se srazila 3 osobní auta a na místě jsou hasiči a policie. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh, očekávejte velmi silný provoz. Štefánikova v Brně, buďte opatrní, Kotlář ulice u křižovatky s ulicí Botanickou, takže křižovatka Kotlářská Botanická, tady došlo dneska odpoledne ke střetu dvou osobních vozidel a provoz je částečně omezený, kolona se prý zatím netvoří, takže děkujeme za aktuální zprávy. Podíváme se na to centrum, já říkám, kromě té kolonky na dálnici D1 už se nám to uklidnilo, průjezdná je Heršpická, Hněvkovského, uklidnila se také Poříčí, Vídeňská, Jihlavská, vidím taky, že Knínská už je průjezdná bez kolony, máme tady ještě kratší kolonku na 5 minutek na Táborské ulici a k tomu komplikace na dálnici D1, kde je stále hlášený velmi silný provoz na příjezdu z Prahy na Brno. Tolik aktuální zprávy z dopravy. Já vám ze studia popřeju hlavně klidný dojezd do cíle, šťastnou cestu a pokud máte další informace z dopravy, volejte k nám.
1: Dopravní linka Free Radia. Volej 608 37 27 07. Víme, jak bude. Počasí Free Radia.
0: Mrkneme se na teploměr. Brno hlásí 24,5 stupně, v 8 večer 20 stupňů Celsia. Nejnižší noční teploty by se měly pohybovat během dnešní noci okolo 11 stupňů, jinak v noci by pršet nemělo. Zítra během dne očekáváme ojedinělé déšť a přehánky. Na jižní Moravě to bude možné. Odpoledne více oblačnosti až na zataženo. Teploty zítra maximálně něco mezi 17 a 18 a zítřejší noční teploty okolo 12 stupňů.

0: Free Radio. Burza práce.
1: Ještě jednou super odpoledne všem, kdo ladí 107 FM. Free Radio přináší aktuální nabídku v rámci burzy práce. Dneska se budeme ptát, kdo máte zájem o pozici provozní elektrikář.
0: Free job.
1: Popis pozice, diagnostika a také odstraňování závad na elektrických zařízeních ve výrobním provozu, provádění preventivní údržby a běžných oprav a také vedení provozní evidence a záznamů o opravách či zásazích. Požadavky jsou minimálně středoškolské odborné vzdělání v oboru elektro, osvědčení NV či NV 194 2002 sbírky, praxe na obdobné pozici je... Praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti, tak je to, pardon, a k tomu také ochota pracovat v třísměnném provozu. Docela důležitá informace. Nabízí práci na plný úvazek, týden dovolené navíc, příspěvek na dopravu a závodní stravování a další benefity. Veškeré informace a kontakty najdete na freeradio.cz/burza práce.
0: Free job.
1: A pokud byste chtěli inzerovat svoji nabídku práce nebo brigády, veškeré podklady zasílejte na práce@freeradio.cz. A my už se postaráme o to, aby vaši nabídku slyšelo minimálně celé Brno.
0: Free job, free job na Free Radio.

0: Chick Style a John. Čo ste? Chick Style a John. A který je ten tvůj?
1: Nech si ho zahrát od pondělí do čtvrtka po 17. hodině.
0: Freebox Free Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
4: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
3: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
5: Kilian Gang Camp opět v Jedovnicích. 9. až 11. července Camp Olšovec. Vystoupí Doga, Harley, Zakázaný ovoce, Premiér, Morčata na útěku, Grayson, Smola a Hrušky a taky Alžběta. Lístky na kiliangang.cz.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: Dobrý rádiu.
1: Muzika, la muzika. Přátelé, pokračujeme dál, bude tady veselá muzika. Je to veselá skladba od Keši. A já už to rovnou prozradím, ano, je to Keša TikTok. Dětská TikTok bude. Já doufám, že se, přátelé, těšíte podobně jako ty děti. Je to nápad od Verči. Verča napsala: Luky, dneska nestíhám, mám trošku stresík. Je toho moc i tam, Keša TikTok, šlo by, jestli ne, tak zase příští týden. Ahoj, Verča. Veru, neboj, neboj. Dneska to ještě stíháme a za okamžik Kešu posíláme.

0: jsou zadará. Double Fríčka. Poslouchej Free Radio po celý den. Vychytej dva stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107. A 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fríčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Free Radio. Tvoje denní dávka energie na 107 FM.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: Freebox na Free Radio.
1: Je 15. hodina odbyla, dámy a pánové, máme malinko komplikace v dopravě, novinka na dálnici D2, buďte opatrní, D2, aktuálně problémy a komplikace, vypadá to na nepříjemnou událost směrem z Bratislavy na Brno. Já, jakmile tady budu mít ty podrobnější informace, tak vám hnedka řeknu, co se na dálnici D2 děje. Teď ale ukázky toho, co máme před sebou, vypadá to velmi dobře, dokonce spolupráce Timmyho Trumpeta a taky rapera, který se říká Savage. Je to jasný, pecka, freaks. Timmy Trumpet Freaks za okamžik Zack Noel a Sean Paul. A k tomu taky horká novinka od skupiny Eyelid, It's Me. It's me. It's me. 107 FM, Free Radio přeje pohodové odpoledne.

0: Nutka Free Radio 107 FM od mikrofonu a ze studia Free Radio vás zdraví moje maličkost, tady Lukáš Bartl. No a se mnou právě teď ve Freeboxu už další posila. Je to tak. Nebudu vám mě zalhávat a rovnou skáčeme na telefon zeptat se, kdo bude dalším volajícím. Halo, halo, Free Radio, prosím.
1: Halo, halo, tady Cuda, který zdraví všechny posluchače a tebe, mistře.
0: Výborně, známý hlas, zase chtěl říct, jako by známá tvář, ale to je jako těžko, těžko, tady ve vysílání Free Radia. Tak přátelé, pokračuje Freebox. Freebox na Free Radio. Takhle, dívej, hele, musíme jako pěkně slušně, lidi tě znají tady z rádia podle hlasu, takže ani obličejček, ani tvář, ani ksicht, je to známý hlas. Culdo, prosím tě, jaký máš dneska den, jaká je nálada, povídej, přeháněj.
1: Hele, protože jsem si ze čtvrtku udělal pátek, tak úplně super, sice v práci, ale je to super.
0: Poslouchal jsi dneska Freebox?
1: Poslouchal.
0: Tak, a tím pádem jako zkušební otázka, pozor, jo, testovací otázka na lidi, jestli poslouchají pozorně nebo ne. Byl tady telefonát s Leňou a Leňa šla do města a tam si udělala dobře ženskými věcmi. O co se jednalo?
1: Tak počkej, to jestli bylo kolem půl šesté, tak to jsem udělal přestávku, takže to se neposlouchal, to se musím přiznat.
0: Ty jsi neposlouchal, co jako za ženský věci dělala Leňa ve městě, jo?
1: No hele, co to mohlo být? Nakupování, kávička, nechám se podat.
0: No, ona to řekla tak jako záludně, víš, ona řekla, byla jsem si udělat dobře ženskýma věc a já říkám, tak jsem se samozřejmě o to opřel a byly to nechty, kamaráde, nechtíčky si byla Lenička udělat, to je co?
1: Tak to schvaluju, protože kočka má drápat.
0: Kočka má drápat, tak vidíš, krásné přirovnání. Tak, kočka má drápat a Free Radio má hrát, takže prosím tě, konec debaty ohledně Leni a ohledně toho, co se dělo s Leniou ve městě. Teď už klasicky další objednávka ve Freeboxu. Co tam pustíme, pro koho zahrajeme?
1: Ale zahrajem pro všechny posluchače jednu takovou krásnou pecku, kterou mám strašně moc rád, toto Passion Fruit, tedy Gadang Dang Song.
0: Je to připraveno? Ano, ano, ano. Pro koho hrajeme?
1: Ale pro všechny, co poslouchají, pro celý váš tým a pro moji Aničku.
0: Skvělé, posílám to tam. Ještě prosím tě, mi se tak jako docela líbí ten tvůj název té písničky. Můžeš to říct ještě jednou?
1: Riga Dang Dang Song.
0: Dang Dang Song. Tak zkusíme to spolu, jo? Když se tam zpívá a dig ding ding ding dig ding ding ding dig ding ding ding dig ding ding ding dig ding ding ding dig ding ding ding dang dang ding dong song, kde máš to dang dang? To je Riga ding dong song. Riga ding dong song, jo? A rig ding ding ding dig ding dong dong dong song, jo? Dang dang tam není ani jednou, kamaráde.
1: Není, ale mě se to líbí, vyslovuje.

0: Přátelé, takže poprvé v historii Free Radia posíláme pecku Passion Fruit Raga Dang Dang Song. Já si dělám legraci, Culdo, měj se krásně, posílám ti muziku, díky za pokec a užívej si Free Radio. Ahoj.
1: Ahoj, já děkuju.
2: Nejnovější dance a R&B uslyšíš jako první na Free Radio.
3: Jenom na Free Radio.
4: Kygo a

0: the Rigga Digga Ding Dong song. Zhruba 14,5 minutky po 7 večerní stále posloucháte Freebox na 107 FM od Sůl, dneska tady Passion Fruit, The Rigga Ding Dong Song, no a my se přesouváme k další taneční bombě. Je to spolupráce Dimitri Vegas a Like Mike a je to krásný vzkaz, já teda musím pochválit. Je to nádherně napsaný, tak jak to má být napsaný, ryze kamarádsky a od srdce. Poslouchejte pozorně. Ahoj, pro kamaráda Honzu Šafránka bych prosil zahrát Dimitri Vegas a Like Mike. Nic nedělá a předstírá manažerskou činnost. Tohle je výborný. Nic nedělá. Krásná věta prostě, nic nedělá a předstírá manažerskou činnost. Čeká, kdy to praskne. Děkuji, Borek Olomouc. Tak Borku, za mě máš jedničku s hvězdičkou prostě. V práci, jak vidíte toho Šafránka, Honzíka, jak tam sedí a přestírá tu činnost, nic nedělá. Z čeho jsou pak ty prachy? Hlavně kluci, ať to nejsou úplatky. Jenom ne úplatky.
1: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Hrajeme.

Nápadům se meze nekladou, dámy a pánové, takhle vtipný vzkazy klidně posílejte. Pozdravy pro šéfy, pro ty, co dělají, že dělají, taky pro ty, co nic nedělají, anebo pro ty třeba, co dneska nedělají vůbec, mají volníčko, anebo mají zítra volno a dneska musí umakat, ale zítra si budou užívat a budou si válet šunky jako ti, co nemakali dneska. Zkrátka, jak je to s tou prací, víte, střídavě oblačno, čas od času tam chodit musíme. Tak, Dimitri Vegas Like, Mike David, Guetta, Lorin, Pam Pam, skladba, kterou jsme posílali speciálně pro klukům do práce, podepsán pod celou tuhle akci byl Borek Olomouc, to znamená zdravím Olomouc a všechny olomoucké posluchače. No a teď objednávka další, Lukášku náš, co pak zahráš? Předem děkuji za přečtení vzkazu. Ahoj, není čas ztrácet čas, tak mi tam dej prosím tě jenom čas. Only Time, Enya, Cyril Remix, díky moc, Roman Brno. Tak Romane, ty jsi to tak jako hezky jako zakomponoval, tak jako není čas ztrácet čas, takže pouze čas. Only Time. Je to tak, Enya, Only Time a naprosto luxusně zpracovaný Cyril Remix. Free Radio 107 FM.

My ve spojení ve dne i v noci. Staň se členem naší rádiové party. Stáhni si naši novou apku a vysílej s námi. Poslat vzkaz, hlasovku nebo nahlásit dopravní komplikace nebylo nikdy jednodušší. Spoj se s námi na jedno kliknutí. Právě teď. Apka Free Radio. Ke stažení na App Store a Google Play. Tak na co ještě čekáš?

0: FM, konec Riverside, let's go, 19.30 a před námi náš oblíbený šálek legrace alias Lukyho vtípek. Riverside, motherfucker. Let's go. Lukyho vtípek. Manželka. Tak se přitulím večer k manželovi a říkám mu, miláčku, sáhni si, jak jsem krásně oholená. A ten blbeček mě začal hladit na bradě.
1: Free Radio, Free Radio, tvoje denní dávka energie na 100%.

0: víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Hlásíme se vám z posilovny GG Gym, kterou už 26 let najdete na stejném místě, v Řečkovicích na Hapalově pod mostem, a ptáme se návštěvníků, co se vám na GG Gymu líbí.
4: Že si fakt zacvičím a nečekám na stroje.
5: Přijdu, odjedu trénink a jdu. Jednoduchý.
6: Beru multisportku, samozřejmě bez doplatku, a akceptuji iSix studentskou kartu. To se hodí.
7: Chodím sem roky, tady se jede poctivě.
8: Žádný pozlátko, prostě gym.
3: GG Gym, 26 let na stejném místě. Bez čekání, bez řečí, bez výmluv, jen trénink. GG Gym, přijď si taky zacvičit. Hapalova 23 u Řečkovického mostu.
0: Lekce městské dopravy s Petrem Švancarou.
9: Víte, jak nejrychleji z Komárova do Bosonoch? Přece 14.014. Impuls taxi 14.014. Kdykoliv, kamkoliv.
10: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
11: Free Radio. Free Radio. 107 FM.

0: stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a pěti kilčo na dvě hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fishka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellow Fish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellow Fish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellow Fish. Přijď a uvidíš.
2: Free Radio. První v Brně s nejnovějšími hity. Mr. World.

0: po celý večer na 107 FM, tato ta skvělá muzika, tato skvělá atmosféra a to hlavně díky vám, dámy a pánové. Lukáš Bartl zdraví od mikrofonu ze studia Free Radio a pomaličku se chýlí ke konci toho čtvrtečního Freeboxu, ale poslední objednávky ty máme stále před sebou, tak pojďme na to, není čas ztrácet čas, je tady finále Freeboxu. Ice cream. Freebox na Free Radio. Ve finále Freeboxu jako vždycky ještě okamžik, kdy máme šanci s někým pokecat a promluvit si s živým člověkem. Dneska v podstatě na každé telefonní lince potkáte automat někoho z umělé inteligence anebo prostě zkrátka robota, který není úplně živej, ale já mám pocit, že Kája to je dost živej člověk. Kájo, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, tady je robot Karel.
0: Krásný, krásný. Kájo, jak se máme, co děláme?
1: No tak já jsem v práci, takže proto s tím robotem se víceméně tomu člověk zasmál. No.
0: Bylo tady ale dneska téma, čověče. Kluci psali o kolegovi, který v práci předstírá manažerskou činnost. To mě docela jako rozesmálo, to byla výborná hláška. Umíš taky předstírat takový to, jak se říká, děláš, že děláš?
1: No já bych to chtěl dělat, jenže bohužel za mě tu práci nikdo neudělá, ale když se člověk dívá kolem sebe, tak si všimne, že někteří by se našli, že předstírají o práci a tolik zase toho nepodělají. No.
0: Každý to asi známe dobře. Pokud jste měli někdy, přátelé, líného kolegu, jo, nebo spolupracovníka, nebo prostě, já nevím, kohokoliv v práci a byl línej, tak určitě znáte tyhle situace, že je to těžký, někdy je potřeba to udělat všechno, no a ten línej, když se nehejbe, tak se prostě nehejbe ani ta práce. Kájo, tobě přeju, aby to v práci utíkalo co nejrychleji, co ti tam můžeme poslat za muziku?
1: Protože se venku trošku oteplilo, tak protože předpokládám, že některým je horko, protože ne každá firma je dělaná tak, aby pracovníci měli příjemné pracovní prostředí, tak si dáme trošku ochlazení a dáme si Sunblock, I'll be ready.
0: Je to tak, Sunblock, I'll be ready. Kája má muziku vybranou, teď ještě se zeptám na poslední otázku, komu Karle zahraješ, kam to pošleme?
1: No já to pošlu všem, kterým je horko.
0: Přátelé, tak pokud se cítíte dneska, tak jak se říká prostě vedro jak v prádelně, horko, vlhko, taky pro vás osvěžení v podání Sunblock od Karla. Kájíku, já ti děkuji za pokec a měj se krásně, ahoj.
1: Děkuji, měj se pěkně, ahoj.
0: Karel má vybráno, posílám tam Sunblock. Devatenáctá hodina, 54. minutka, konec Freeboxu, kde budou právě Sunblock, k tomu taky Eli and Fair s novinkou One That You Love. A na závěr opět téma lásky, jak jsme to probírali dneska na začátku vysílání, taky končíme s láskou. A je tady pecka I'm in love, Alex Gaudino, přátelé. I'm in love! Teď ještě telefonní linka, no tak to vezmeme, kdo pak je tam na závěr Freeboxu, halo, halo.
2: Čau, tady Pepa, stíhám ještě Freebox?
0: Pepo, sice už jsem jakoby pomalu v šatně, obouvám se, ale ještě tě vezmeme, pojď, co si dáš?
2: Jo, super.
0: Co si dáš?
2: Ty, já bych prosil od Prodigy Auto Space, bude to k nám do práce, nebo respektive pro všechny, kteří pracují, ať si užijou volné víkendy s nimi, já teda končím už teďka, nevím, co bych ještě řekl.
0: Dobře, jako v pohodě. Já tady mám od Prodigy, prosím tě, jenom Smake My Bitch Up a nebo taky Breathe, ale předělávku o Outta Space tady mám od Perfect Pitch, takže je to na tobě, jestli chceš v originále Prodigy, anebo spíš skladbu Outta Space v remixu. Tak jak to uděláme?
2: Jo, spíš to Outta Space v tom remixu.
0: Dobrá. Outta Space od Perfect Pitch máme připraveno, bude to místo Eli and Fair jako volající, budeš hnedka po Karlovi, Karel vybílá Sunblock a potom Outta Space. Mm-hmm. Je to dobře, všechno? Díky. Paráda, měj se krásně a zase příště, ahoj.
2: Taky čau.
0: Čau. Přátelé, tak teď už je to opravdu všechno. Mějte se krásně, žijte naplno a laďte Free Radio. Zítra vid parádě. Čau. Free Radio. 107

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.

0: A stejné hity po sobě. Rychle volej studio 790 107 107 a 5 kilčo na 2 hodiny kulečníku s pizzou je tvoje. Double Fíčka. Poslouchej a vyhrávej.
1: Yellowfish. Pizza, sushi, drinky a kulečník. V naší kuchyni vykouzlíme italskou pizzu i originální sushi. A všechno vám dovezeme klidně až domů. Yellowfish v Kohoutovicích. To jsou i firemní akce, oslavy a teambuildingy s možností rautu. Yellowfish. Přijď a uvidíš. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

0: čím si vylepšit neděli.
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Jeli bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho.
3: Nastraš uši. Tahle novinka si zaslouží.

0: Jasný, Impuls Taxi Brno. Pro Geronty Old School Dispatching 14.014 a pro nás nová apka. Prostě easy ride? Jo, a apku najdeš na Google Play i na App Store.
1: Free Radio 107 FM.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu Retroparty s Markétou Hučkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho. Dobrý energii.
3: Dobrý energii s tou nejlepší taneční muzikou.
2: Free Radio 107 FM.

geheel

Nejvíce kultovních retro hitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Dobrý energii. Dobrý energii. S tou nejlepší taneční muzikou. Free Radio 107 FM.

víte, co to znamená? Ano! Free Radio bude opět hledat majitele ztracené 5000ové bankovky. Buďte na pozoru. A to už velmi brzy.

0: Nevíš, čím si vylepšit neděli?
1: Pojď, vezmu tě na chvíli zpátky do devadesátek.
2: Je-li bo DJ Bobo? Nebo co bys řekl na Pufendorf?
0: Už vím, jak na to. Pro ještě lepší den je tu retroparty s Markétou Hůčkovou.
2: Každou neděli si na Free Radio hrajeme od 17 do 20 to nejlepší z retra. Buď u toho!

Nejvíce kultovních retrohitů v brněnském éteru si vylaď každou neděli po 17. hodině na 107 FM. Retro Party Free Radio. Free Radio. Free Radio. Free Radio. 107 FM.